Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Dámy a pánové, Dance Extravaganza Evropy 2. DJ Aquaman.

Klidně si to zopakni. Hned po skončení Dance Extravaganzy najdeš všechny sety na webu. Dance Extravaganza v sekci záznamy na Evropa2.cz. Dej si to znovu. Evropa2.cz. Evropa 2. 88

0: Extravaganza.
1: Dance Extravaganza.
0: Na Evropě 2.

0: Pane doktore, mívám šílený sny, kde mluví tygři a ještěrky, kosmický loď lítají skrz prastarý hrady a meče se chovají jako Teslova inertní plynová výbojka. Je to se mnou zlý?
1: Ale není. Zajděte si do kina na Vládce vesmíru. Ti vás už vykurírujou. Vládci vesmíru. Už za tři dny v kinech.
2: It just makes you sound a little very crazy.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, jsi Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžní dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, to by jí dráhy.
6: Německa.
0: Frontčas bez uch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
7: Javo!

0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Evropy 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: come back to the ball girl one time.
1: Že ty taky občas nezapomeneš, že máš mámu.
2: Mámu je třeba vytáčet denně.
1: Ale já jsem zase vytočená.
2: Říká Tomáš Zástěra.
1: Ano, synáčku.
3: Nazdar.
1: Ahoj.
2: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
1: Kdyby si se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bejt.
2: A vy jste vždycky u toho.
1: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
2: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
1: A mě ta přijeď, hele.
3: Jo.
1: Nazdar.
4: Falcon uvádí.
5: Ten meč mi ukáže cestu domů.
4: Epické sci-fi dobrodružství plné akce a nostalgie.
6: Jsem mocný!
4: Nenechte si ujít hrdiny ze světa akčních figurek. Vládci vesmíru. V kinech již od 3. června.
7: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiky a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
2: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.

0: Pane doktore, mívám šílený sny, kde mluví tygři a ještěrky, kosmický lodě lítají skrz prastarý hrady a meče se chovají jako Teslova inertní plynová výbojka. Je to se mnou zlý?
1: Ale není. Zajděte si do kina na Vládce vesmíru. Ti vás už vykurírujou.
2: Vládci vesmíru. Už za 3 dny v kinech.
3: It just makes you sound a little very crazy.
2: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
1: What did you find?
2: The place.
3: Film Backrooms vychází z virální série na YouTube, která má k dnešku více než 72 milionů zhlédnutí. Stojí za ní 20-letý Američan Kane Parsons, jemuž se povedlo rozvést námět do celovečerního debitu. Děj snímku se točí kolem terapeutky, která se vydává hledat svého pacienta. Ten beze stopy zmizel v podivném prostoru ukrytém pod jeho obchodem s nábytkem.
4: I've been here every night since I found the place, and I still barely scratched the surface.

0: just take it slow.
1: Během pátrání po něm se terapeutka dostává za hranu běžné reality do prazvláštního prostoru. Prostoru, který na první pohled evokuje prázdné kanceláře a opuštěné chodby. Postupně se ale přelévá do klaustrofobního labirintu, z něhož není cesta ven. V mrazivém hororovém snímku Backrooms se v hlavních rolích představí norská herečka Renate Reinsve, která si zahrála v oscarovém filmu Citová hodnota. Roli pacienta si střihnul Chiwetel Ejiofor, známý ze snímku 12 let v řetězech. Backrooms je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
0: It's beautiful. Am I right?
2: Evropa 2. 88.2.

0: Ed Sheeran a Bad Habits na Evropě 2. Máme neděli, no a jsou tady zprávy se Zuzkou Kozákovou, abyste věděli, co se děje. Dobré ráno. Řidiče čekají o letních prázdninách dopravní omezení na dálnicích a dalších silnicích v Česku. Důvodem jsou rekonstrukce dálnic D1, D5 a D11, stavba obchvatu v Libereckém kraji nebo oprava Pražské Kbelské ulice. Vyplývá to z informací ředitelství silnic a dálnic a dalších správců silnic. Téměř 610 miliard by v příštím roce mohlo být potřeba na zdravotní péči. Jak píše web veřejnoprávní televize, počítá s tím i výsledek hlavní části dohodovacího řízení mezi pojišťovnami, nemocnicemi a dalšími poskytovateli péče. Většina jejich zástupců se dohodla na růstu úhrad o 2 až 4%. Má to ale podmínku 25 miliard, o které by se státu zvýšily platby za pojištěnce. Ministerstvo financí ale o tomto kroku ještě nerozhodlo. Dnes nás čeká finále hokejového mistrovství světa v Curychu. Domácí Švýcarsko vyzve tým Finska. Severané porazili v sobotním druhém semifinále po obratu Kanadu 4-2 a mají jistou medaili. O zlato si zahrají po 4 letech. Zámořský tým, který byl před turnajem považovaný za hlavního favorita na titul, čeká jen boj o bronz proti Norsku.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Na D3 pozor, na trase Mezno Kaplice sraženou zvěř máme na 73. kilometru a v Praze opatrně v Korunní ulici. Tady bourala 2 osobní vozidla.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Aktuálně místy skoro jasno, postupně polojasno až oblačno, očekáváme déšť či přehánky zejména v Čechách. Později večer od severozápadu se zatáhne a srážky očekáváme v Čechách četnější. Teploty se budou držet mezi 24 až 29 stupni. Tolik zprávy, vy jste s Evropou 2 a teď už taky s Katkou Haškovou. No a my rozjíždíme naše nedělní maximum muziky a dáme si třeba Miley Cyrus nebo Madonu a Sabrinu Carpenter. Pojďte, holky.
1: Evropa 2.

0: talk about.
1: Sabrina, Madonna, Evropa 2, to je skvělá trojka. My se teď ale podíváme na to, jak nás ovlivňují barvy, protože možná jste nad tím někdy přemýšleli, že to je, že určité produkty nebo určité firmy mají nějakou svoji barvu, není náhoda, a pokud jste si mysleli, že to není náhoda, tak jste měli pravdu, protože dokonce funguje obor, kterému se říká psychologie barev. A já vám to vysvětlím na rovnou konkrétních velkých značkách. Proč je Coca-Cola červená? No, protože v 80. letech si Coca-Cola natírala sudy na červeno, aby je odlišila od sudů s alkoholem. No a ta barva se pak stala součástí identity značky. Navíc ta červená vyvolává pocit naléhavosti, vzrušení a může stimulovat chuť k jídlu. Podle obrázku jde také o barvu, kterou lidské oko zaznamenává velmi rychle. Ano, proto i stopka je červená a možná ta stopka by měla být taky na Coca-Cola. Ale to už jsme jinde. Proč je ale Pepsi modrá? Pepsi byla původně také červená, podobně jako Coca-Cola, to se asi špatně rozlišovalo. Ale během druhé světové války přidala modrou a bílou jako symbol amerického patriotismu. Modrá působí klidněji a vytváří kontrast k energické červené. Mekáček je červený a žlutý, protože červená podporuje chuť k jídlu a žlutá navozuje pocit radosti a optimismu. Společně mají podle marketingové teorie pomáhat rychlejšímu rozhodování zákazníkům. Prostě jestli číze nebo double číze, chápete. Starbucks je zelený, protože se chtěl odlišit od ostatních kaváren, které bývaly většinou hnědé. Netflix je červený, mimo jiné proto, protože připomíná červené závěsy v kinech. A taky vyvolává to vzrušení, podobně jako ta kolča, jak jsme se bavili. Tiffany jsou tyrkysové, protože je to ikonický odstín Tiffany Blue a ten odstín je dokonce chráněnou součástí identity značky a má evokovat exkluzivitu a luxus. A třeba Cadbury, takové ty čokoládičky jsou fialové na počest britské královské rodiny. Navíc fialová je taky spojovaná s luxusem, prestiží a výjimečností. No, tak doufám, že jsem zase vám rozšířila vaše znalosti a že vám tady spolu s Evropou 2 zpříjemňujeme nedělní ráno.
2: Evropa 2 uvádí Evropa 2 Comedy Tour a neb brzda naživo.
3: V zábavním parku, že budeš koukat na robota, jak metá salta a bojska je hop.
2: Evropa 2 jede za tebou. Nasty, Arny, Vojtáno a Petr Říbal ti rozhýbou bránici už 24. července v Amfiteátru Loket.
3: Já napíšu, mám mě ještě.
2: A ty budeš s Evropou 2 u toho. Zahraj si každý den o 4 lupeny na Evropě 2. Může to přijít kdykoliv. Evropa 2 Comedy Tour and DJ Snight 24. července v Amfiteátru.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Informace o tom, že jsem napočítal dvakrát do nekonečna, není pravda. Napočítal jsem mnohem dál.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na Českolipsku u Horní Lipchavy vyšetřují policisté nehodu osobního auta. Komplikace hlásí také silnice číslo 13 v Habarticích na Liberecku. Auto tam narazilo do plotu, na vozovce zůstal olej a na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Na silnici číslo 11 u Šenova na Ostravsku se srazilo osobní auto se Srnou a v pražské Korunní ulici blokují po nehodě dvou osobních aut jeden jízdní pruh havarovaná vozidla. A ještě jedna poznámka k Hodonínsku. Nehoda u Lužic, kde auto skončilo v betonovém žlabu, je už podle policie odstraněná a další komplikace tam hlášeny nejsou. Tak šťastnou cestu, Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Krásné dobré dopoledne, posloucháte vysílání Evropy 2 s datem 31. května. Je poslední květnový den a poslední květnová neděle. Ano, to je potřeba rozlišit. Neříkat to najednou. A já se s vámi musím podělit o takové roztomilé zlozvyky, které jsem objevila ve sbírce národních zlozvyků. Dalo by se to jako říct, že lidská povolání mají určité zlozvyky. Třeba tady jedna paní učitelka píše: když procházím dlouhými chodbami naší školy a nikdo se nedívá, jdu ten nejlepší catwalk podle Tyra Banks z Amerika hledá top modelku. To je skvělý, já úplně bych tipla, kolik asi tak paní učitelce Kláře je let. Protože jestli sledovala Amerika hledá top modelku, tak už je jí 40+. Když nevím, tak se tvářím záhadně, abych je vyděsil, že vím víc než oni. František advokát. No, vidíte, vy si vždycky všichni určitě myslíte, jak ty advokáti mají tu informační převahu nad náma a ne vždycky to musí být pravda. Aha. Nerada jezdím na celonárodní akce, protože skauti mi přijdou divní. Skautská vedoucí. Chybí, tak mu zavoláme. Náš učitel němčiny má na hodině tendenci volat chybějícím spolužákům. Zjišťuje, co s nimi je, kde jsou a jestli vůbec dorazí. Nebo další, takhle, učitel. Moje máma tělocvikářka při pohledu na tvarohový koláč vždycky utrousí necvičící. Nejhorší asi je, že mi sem nosí věci, které do úschovny nepatří. Byla tady i ženská, jestli se mi může dát na 30 minut děcka, že si potřebuje něco zařídit. Marie 59. To je vtipný, když pracujete v úschovně zavazadel a lidé si to pletou takhle s babyboxem. Nebo tady paní pokojská, tak si postěžovala její dcera. Moje maminka stále uklízí i v noci. Táta říká, já se nemůžu jít ani v noci vyčurat, přijdu a mám ustláno. Tak to je nepříjemné, protože není nic lepšího, než se takhle uprostřed noci vrátit do toho vyhřátého, rozkopaného pelíšku. Já si teda neustelu většinou ani ráno, ale někde jsem tuším četla, že lidé, co si ustílají, tak mají lepší život. No. Tak doufám, že vy máte ustláno a pokud ještě ležíte v posteli, tak klidně zůstaňte a já vám budu hrát až do postele tady na Evropě 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Ahoj, zdraví vás Mirka Topinková.
3: A Ondřej Synek. Zveme vás na legendární veslařský závod 113. čest primátorky.
2: Pojďte s námi, první červnový víkend fandí na náplavku Rašínova nábřeží v Praze.
3: Program závodu najdete na primátorky.cz.
1: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.

0: Armin Herbig a Brandon Under Your Skin, bylo 8 hodin a tady na Evropě 2 jsou pro vás připraveny zprávy a Zuzka Kozáková.
1: Dobré ráno. Většinu Čech a část Moravy zasáhnou i dnes silné bouřky. Doprovázet je může krupobytí, přívalový déšť i vítr o rychlosti více než 70 km za hodinu. Vyplývá to z výstrahy, kterou vydali meteorologové. V deštích dnes může místy spadnout až 30 mm srážek, tedy 30 litrů na metr čtvereční. Hrozí zaplavení sklepů či podjezdů nebo rozvodnění menších toků. V domově pro seniory ve Lhotě na Kladensku, jehož fungování vyšetřuje policie, nebyl adekvátní personál a klienti se bojí vypovídat. Majitel domova se údajně v minulosti dopustil obdobného činu, uvedla na síti X středočeská hitmanka Petra Pecková. Domov, který nebyl oficiální registrovanou sociální službou, měl soukromého provozovatele. Jeho vedení se k celé věci vyjadřovat nechce. Nizozemské úřady povolily znovu vyplout lodi MV Hondius, na které se rozšířil hantavirus. Hygienici v pátek provedli závěrečnou kontrolu lodě kotvící v Rotterdamu. Během ní zjistili, že Hondius byl náležitě vyčištěn a podle pravidel vydezinfikován. Celkem se v souvislosti s touto plavbou nakazilo 13 lidí, včetně 3, kteří zemřeli.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na silnici 11 na trase Opava Český Těšín. Na 299. kilometru osobní vůz srazil srnu. Na Českolipsku se bouralo na vjezdu do obce Horní Lipchava a na Liberecku na silnici 13 u Habartic zasahují záchranné služky u nehody osobního vozu.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou polojasno až oblačno, v Čechách postupně očekáváme přehánky nebo bouřky, později večer od severozápadu se zatáhne a četnější srážky se očekávají na jihu Čech. Teploty 24 až 29 stupňů Celsia maximálně. Tolik zprávy, skoro 3 minuty po 8 jste s Evropou 2 a taky s Katkou Haškovou.
0: Ale víš, jak ráno čas běží úplně jinak.
1: No jo.
0: Prostě tak jako pohodově. A kromě nějaký tým muziky, jako třeba tedy svým z nebude Silver Spoons, mám poradím, jak na tu do list, když ho nemáte rádi.
2: Evropa 2. We were staring down disaster. That night we almost called it quits.

Harry Styles, American Girls na Evropě 2. No a my se teď budeme podívat na to-do list. Já vím, že je neděle, ale právě neděle je ten nejlepší den, proto si vytvořit nový to-do list na nový týden. Já vím, že je neděle dopoledne, ale neděle večer bude za chvilku a potom mi poděkujete. A pokud nejste fanoušci to-do listu, tak možná vás zaujme věc, která se jmenuje anti-to-do list. Ano, opačný přístup, protože anti-to-do list je prý lepší než to-do list a funguje na principu, že je vlastně jako váš osobní deník úspěchů. Ten princip je jednoduchý, místo vlastně plánování té nejisté budoucnosti, protože co si budeme, jako soupis úkolů je taková nejistá budoucnost, si vy poctivě zapisujete svou skutečnou činnost. Prostě jakmile nějaký úkol během dne dokončíte, tak si ho napíšete do seznamu. To znamená, že si zaznamenáváte i ty drobné, nečekané úkoly a díky tomu úplně krásně vidíte, kam váš drahocenný čas mizí. Jo? A samozřejmě toho klasického plánování se nemusíte vzdávat, můžete si vést ty seznamy rovnou dva a vlastně využívat obou těch věcí. Navíc psychologové upozorňují, že odškrtávání sice jako přináší krátký pocit uspokojení, no jo, ale pak vám oči sklouznou na všechny ty nesplněné body a místo radosti přichází frustrace a pocit, že jsme toho tolik jako nezvládli. Jo? Takže ten anti-to-do list místo zavolat klientovi si večer napíšete, zavolala jsem klientovi. Místo vyřídit e-maily, vyřídila jsem 20 e-mailů, ideálně tam dejte ještě to číslo a klidně tam napište i věci, co jste neplánovali, nečekanou poradu, cestu přes půl města, řešení nějaké krizovky, která vám obrátila ten den na ruby. Jo, pak zjistíte, že prostě nejste líní, jenom jste prostě špatně vystoupili v metru třeba. No. A mně se na tom líbí ještě jedna věc, že je to docela dobrý lék na syndrom podvodníka, takový ten imposter syndrom. To je vlastně pocit, že máte pocit, že nic neumíte, nic neděláte a ty lidi na to jednou přijdou. Takhle nepřijdou, a to je jedno. Ale když se podíváte na seznam věcí, který jste za ten den skutečně zvládli a bývá vlastně nečekaně jako dlouhý, tak zjistíte, že vůbec žádný podvodník nejste. Takže jestli dnes večer budete mít pocit, že jste nic nestihli, zkuste si místo toho seznamu povinností, toho klasického to-do listu napsat seznam hotových věcí a možná zjistíte, že jste toho zvládli mnohem víc, než jste si mysleli a že jste mnohem víc šikovnější a vy jste šikovní. Vy jste taky naši posluchači Evropy 2, jste šikovní.

0: Pane doktore, mívám šílený sny, kde mluví tygři a ještěrky. Kosmický loď lítají skrz prastarý hrady a meče se chovají jako Teslova inertní plynová výbojka. Je to se mnou zlý?
1: Ale není. Zajděte si do kina na Vládce vesmíru. Ti vás už vykurírujou.
0: Vládci vesmíru. Už za 3 dny v kinech.
2: It just makes you sound a little very crazy.
0: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D55 mezi Hulínem a Napajedli komplikuje provoz porouchané vozidlo na 29. kilometru. Počítejte se zdržením, protože překážka částečně omezuje průjezd. V Neratovicích na Mělnicku zasahují složky u nehody osobního auta s chodcem. V Mládežnické ulici v místě se pohybují lidé na vozovce a doprava tam vyžaduje zvýšenou opatrnost. Následky střetu dvou osobních aut řeší také na silnici číslo 247 u Radovesic na Litoměřicku. Nehoda se obešla bez zranění. Průjezd je ale omezený. No a pozor také na dálnici D52 mezi Pohořelicemi a Brnem na 14. kilometru leží na vozovce kabel, který může komplikovat provoz. Tak šťastnou cestu.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Vysílání Evropy 2 pokračuje i v neděli 31. května, 4 hodiny před 9. No to jsem to krásně řekla. Ale co se dneska slaví? Co se slaví 31. května? Dnešek je taková zajímavá kombinace. Na dnešní den připadá Světový den bez tabáku a také den otevírání studánek. No a vlastně mají něco společného, protože oba vznikly s myšlenkou pečovat o něco důležitého. V jednom případě o vlastní zdraví a v tom druhém o vodu a přírodu. Světový den bez tabáku nám připomíná, že cigarety jsou špatné. Děti, nekuřte. Jo, cigarety nejsou zrovna nejlepší kamarád našich plic. Na druhou stranu to asi není úplně překvapivá informace pro většinu kuřáků. Všichni už dávno víme, že kouření zdraví neprospívá. Otázkou zůstává, jestli je jednodušší přestat kouřit nebo přestat odkládat to na příští pondělí. A pokud kouříte, tak musíte hlavně aspoň nekouřte na těch zastávkách, to je fakt strašný. No a pak je tady den otevírání studánek, tradice, která připomíná dávné časy, kdy lidé po zimě čistili prameny a studánky. Ano, dneska otočíme kohoutkem a máme vodu okamžitě a taky si toho někdy ani moc nevážíme. Naši předkové ale dobře věděli, že čistá voda není samozřejmost. Takže pokud chcete dnešní svátek oslavit stylově, můžete udělat dvě jednoduché věci, respektive jednu udělat a jednu neudělat. Nedat si cigaretu a dát si sklenici vody. No a pokud bude ze studánky, pokud třeba při procházce potkáte nějakou studánku, tak to máte splněno jako úplně na jedničku. Já vám píšu jedničku s hvězdičkou. Tak, Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Potřebuji, abyste mě vzali na loď. Abych se probudila ještě jednou na kotvě v zátoce.
3: Nový film režiséra Jana Svěráka s názvem Pět švestek vznikal dlouhé měsíce v naprostém utajení. Natáčení pak probíhalo minulý rok v srpnu a v září. 11 dní se točilo v Česku a 3 týdny v Řecku přímo na plachetnici, kam se vešel jen minimální štáb složený většinou z přátel a rodiny.
4: Neděláme to pro sebe, ale pro všechny starý lidi na celém světě jsme výzkumníci.
3: Tak třeba obraz této nevšední filmové cesty si vzal na triko syn Jana Svěráka, František. Hrdiny pěti švestek jsou lidé pokročilého věku, kteří se podobně jako hrdinové Svěrákovy jízdy vzbouří společenským očekáváním a podniknou cestu do zahraničí.
2: A berete taky nesamostatný vypatlaný jedince?
5: Jo.
3: Nejde už ani tak o to užít si mládí, jako si spíš dokázat, že stáří není konec života. Jan Svěrák obsadil do hlavních rolí Lenku Termerovou Oldřicha Kajzra, Jana Vlasáka, Danu Syslovou a Petra Kostku.
6: Co kdybychom se na chvíli projeli, než se nad náma začnou stahovat mraky?
3: Pět švestek je hravá komedie o přátelství, lásce, odpuštění a především o odvaze žít naplno v každé

0: životní etapě. Takže si zbalte svých pět švestek a vyrazte do kina na novinku Jana Svěráka.
1: Tak to máme, to bude krásný.
0: Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Čas práci.
2: Evropa 2, 80.

0: maximum muziky. Evropa 2.
1: Hudební novinka Evropa 2.

0: Ladíte Evropu 2 i po 9. hodině. Máme tady další zprávy s datem 31. května a taky Zuzku Kozákovou.
1: Dobré ráno. Pravidla pro odvádění daně z přidané hodnoty v přeshraničním obchodě v Evropské unii by se měla zjednodušit. Předpokládá to návrh zákona, který do českého práva převádí příslušnou evropskou směrnici a který v pondělí projedná vláda. Ministerstvo financí neočekává, že by změny měly významný dopad na veřejné rozpočty. Řidiče v Praze čekají o letošních prázdninách v souvislosti s rekonstrukcemi dvě hlavní dopravní omezení, a to již zahájená uzavírka části Plzeňské a především zúžení Kbelské. Pokračovat budou také práce například v Jaromírově, Počernické v souvislosti se stavbou tramvajové trati, ve Vídeňské či na přestavbě křižovatky Aviatická u Ruzyňského letiště. Tenista Jakub Menšík bude dnes na Roland Garros hrát o postup do premiérového grandslamového čtvrtfinále. 20-letý rodák z Prostějova narazí na antukových dvorcích v Paříži na nasazenou jedenáctku Andreje Rubliova z Ruska.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D55 se dejte pozor, na trase Hulín Napajedla odstavené vozidlo je na 29. kilometru. Bouralo se v Praze, v Hartigově ulici se srazil nákladní vůz s osobním, nehoda částečně blokuje provoz a na Litoměřicku opatrně na vjezdu do Radovesic, tady bourala dvě osobní vozidla.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou polojasno až oblačno, v Čechách postupně očekáváme přehánky nebo bouřky, později večer od severozápadu se zatáhne a v Čechách očekáváme četnější srážky. Teploty se budou pohybovat v rozmezí od 24 do 29 stupňů. Tolik zprávy, vyladíte nedělní Evropu 2 a 2 minuty po 9. pokračuje Katka Hašková.
3: A nás v následující hodině čeká třeba Machine Gun Kelly nebo Gavin James a taky se mrkneme na telefobii a samozřejmě šrapnel. Evropa 2.

0: Hudební novinka Evropy 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: come back to the ball girl one time.
1: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.
2: Už se vám někdy stalo, že jste 5 minut hledali třeba telefon, který jste celou dobu drželi v ruce? Ideální je telefonovat a rovnou se ptát, prosím tě, nevíš, že mám telefon? Nebo že jste třeba poslali zprávu, musíme si promluvit, a pak se divili, proč druhá strana propadla panice? Angličani mají pro podobné situace krásné rčení storm in teacup. Doslova bouře v šálku čaje, používá se ve chvíli, kdy se kolem maličkosti strhne někdy až nepatřičně velké drama. No a právě tenhle výraz inspiroval naši další skladbu. Vznikla na albu, které mělo neuvěřitelných 28 písniček. Získalo 5 cen Grammy a patří k nejúspěšnějším rockovým deskám tohoto století. Text je plný slovních hříček, absurdních obrazů a typického humoru svého autora, takového toho stylu, kdy si nejste úplně jistí, jestli posloucháte hlubokou životní moudrost nebo jen ten chaos prostě zní dobře. Každopádně tohle je připomínka, že ne každá katastrofa je skutečná katastrofa. Nikdy je to jen velké divadlo kolem maličkostí. No a tohle je Storm in a Teacup a Red Hot Chili Peppers.
1: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.

0: Dan from Bastille, and I'm here with Europe 2.
1: Ahoj, Tim Farley, we're Fast Boy, and you can head over to Europa, yeah.
2: Nastav uši hviezda.
3: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Strabim, Europol, Tibet.
2: Evropa 2.
4: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
5: Lenka Termerová.
6: Dana Sislová.
7: Petr Kostka.
8: Jan Vlasák.
9: Oldřich Kaiser.
10: Lidi, vemte rodiče do kina.
11: Pět švestek.
12: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
2: Zpátky k muzice.
13: Evropa 2.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Jak dosvědčuje NASA, jsem jediným člověkem, který je pouhým okem viditelný z vesmíru.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na Frýdecko-Místecku v Žermanicích unikl na silnici olej, vozovka je kluská a řidiči tam musí výrazně zpomalit. Situaci řeší policie. Pozor také na silnici číslo 128 u Číměře na Jindřichohradecku. Po nehodě osobního auta s motorkou zůstaly na vozovce provozní kapaliny a na místě zasahují složky IZS. V Pražské ulici k Uhříněvsi se střetla dvě osobní auta, nehoda si vyžádala zranění a průjezd je v místě omezený. Další kolize dvou vozidel komplikuje dopravu. V Hartigově ulici v Praze, kde havarovaná auta částečně blokují provoz a zvýšenou opatrnost vyžadují také Neratovice na Mělnicku. V Mládežnické ulici se srazilo osobní auto s chodcem a v okolí nehody se pohybují záchranáři i policisté. Tak hlavně opatrně, šťastnou cestu, krásnou neděli a tohle je Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: I just wanna be happy, zpívá Ray Dalton a já souhlasím. Léto je tady. Ano, 31. květen nám dneska končí, nebo on teda dneska je, a zítra máme první červnový den. Prostě slunce, seno, smrad v tramvaji, představujete si to. No ale já mám naštěstí řešení tak jako obvykle. Protože já jsem objevila takové ty parfémované mlhy. No, pokud máte taky nějakou takovou v kabelce, tak jste asi součástí jednoho z největších beauty trendů posledních let. Tady ty parfémované vody, body mist nebo hair mist, zažívají obrovský návrat a nejsou jenom pro 12-leté holky. Naopak je často vyrábí i luxusní značky, různí parfuméři a vytvořil se kolem nich úplně nový trend a navíc se dají skvěle vrstvit, jo. Takže dřív si člověk vybral jeden parfém, ten si ráno nastříkal a tím to haslo. Takhle to teďka nefunguje. Tady si nastříkáte tohle, přes den přestříkáte a právě ty mlhy fungují jako takový lehký základ, který můžete během dne několikrát obnovit. Kromě kůže to nastříkat i třeba do vlasů, na oblečení, k provonění vlastně skoro všeho. Jaké vůně letí? Vede vanilka, pistácie, kokos, karamel a takové různé gurmán vůně, tedy takové, které připomínají něco dobrého k jídlu. Populární jsou samozřejmě i klasické citrusy nebo květiny. No a proč mít mlhu v kabelce? No protože ta parfémovaná mlha, to není o tom, aby člověk voněl ostatní, to je o tom, aby vám to zlepšilo náladu, aby vám to zlepšilo život. Prostě, když se přes den přivoníte, tak hnedka je to úplně o něčem jiným. Nicméně myslím, že to zlepšuje život i ostatním. A navíc ty flakonky jsou moc krásné a hodí se do kabelky. No a prostě kdykoliv během dne si můžete udělat radost, protože vůně nás ovlivňují víc, než si myslíme. Čich je propojený s částmi mozku, které souvisí s emocemi a vzpomínkami. A proto nás některé vůně vrací do dětství nebo na dovolenou, nebo vám připomenou nějakého člověka, co jste dlouho neviděli. No a funguje to i na lidi kolem nás. Nenadarmo se říká, že si možná nepamatujeme, kdo co řekl, ale co měl na sobě a jak voněl. Jako na závěr, co bych řekla, vůně svět nespasí, ale dokáže zlepšit náladu, připomenout hezkou vzpomínku a taky vám třeba zpříjemnit cestu tramvají i třeba člověku, který stojí vedle vás. A to se taky počítá. Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký tesání. Sejdou se totiž ty

0: Brno.
1: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
0: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
1: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
0: Taneční skupina Roku CZ.
2: Konečně grilovačky.
3: To miluju.
2: Pohodička na zahradě a vůně grilu.
3: Udělám si sýr na pánev od Madety.
2: Na grilu není spíš na pánev.
3: Na mřížce by utekl, ale na plátu je boží. Hlavně ho pořádně rozpálit.
2: Sýr nebo grill?
3: Grill přece. Sýr má pak krásně zlatavou kůrku.
2: Jen to slyším a mám strašnou chuť. Takže sýr na pánev od Madety.
3: Jo, ten od Madety.

0: Maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
1: Hudební novinka. Evropa 2.

0: Calvin Harris a Dua Lipa a One Kiss a taky Ten O'Clock. Ano, bylo 10 hodin a jsou tady zprávy na Evropě 2 se Zuzkou Kozákovou. Dobré dopoledne. Řidiče čekají o letních prázdninách dopravní omezení na dálnicích a dalších silnicích v Česku. Důvodem jsou rekonstrukce dálnic D1, D5 a D11, stavba obchvatu v Libereckém kraji nebo oprava pražské Kbelské ulice. Vyplývá to z informací ředitelství silnic a dálnic a dalších správců silnic. Téměř 610 miliard by v příštím roce mohlo být potřeba na zdravotní péči. Jak píše web veřejnoprávní televize, počítá s tím výsledek hlavní části dohodovacího řízení mezi pojišťovnami, nemocnicemi a dalšími poskytovateli péče. Většina jejich zástupců se dohodla na růstu úhrad o 2 až 4%. Má to ale podmínku 25 miliard, o které by se státu zvýšily platby za pojištěnce. Ministerstvo financí ale o tomto kroku ještě nerozhodlo. Dnes nás čeká finále hokejového mistrovství světa v Curychu. Domácí Švýcarsko vyzve tým Finska. Severané porazili v sobotním druhém semifinále po obratu Kanadu 4-2 a mají jistou medaili. O zlato si zahrají po 4 letech. Zámořský tým, který byl před turnajem považovaný za hlavního favorita na titul, čeká jen boj o bronz proti Norsku.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Máme hlášeno hned několik nehod v Praze. K Uhřiněvsi se srazily dva vozy, je to nehoda se zraněním, v místě tak zasahují záchranné složky. Další dvě vozidla bourala v Hradci Králové v Sokolské ulici a s nehodou počítejte i ve Zlíně. Autobus s osobním vozem se srazily v Gahurově ulici.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Většinou polojasno až oblačno, postupně v Čechách očekáváme přehánky nebo bouřky, později večer od severozápadu se zatáhne a v Čechách očekáváme srážky četnější. Nejvyšší denní teploty se dostanou na 24 až 29 stupňů Celsia. Tolik zprávy, vyladíte Evropu 2 a 3 minuty po 10. pokračuje Katka Hašková.
2: Hele, podle mě největší bouřky budou, až Kanada prohraje i ten zápas o ten bronz.
0: A upřímně? Po tom, co jsem slyšela včera rozhovor s jedním z kanadských hráčů, zasloužili by si to.
2: Přesně. Tak vítejte u chvilky negativního myšlení. Tak hokej opustíme, ale u sportu malinko zůstanu, protože jsem si připravila ty nejšílenější příběhy o tom, jak se zrodila sportovní hvězda.
1: Evropa 2.

0: 10 hodin 20 minut, vy posloucháte vysílání Evropy 2 a my se podíváme do světa sportu. Ne jenom proto, že se dneska hraje hokej a taky čeští beach volejbalisti bojují o to, aby se dostali do finále ostravského beach volejbalového turnaje světové série, ale taky jsem zjistila, že některé světové sportovní hvězdy se vůbec nemusely sportovními hvězdami stát, respektive se třeba mohly stát sportovními hvězdami úplně v jiném sportu. Jestli by to byla nebo nebyla škoda, to nechám na posouzení jiných, ale ty příběhy vám musím povyprávět, protože kdyby se pár věcí odehrálo jinak, možná bychom o nich nikdy neslyšeli. Tak, začneme ale těmi, kteří měli osud napsaný de facto dopředu. Tiger Woods, tak ten chlapeček držel golfovou hůl už v 9 měsících. Tam bylo asi odmala jasné, že jeho život bude golf. On neměl chodítko, on měl golfítko. Venus a Serena Williamsovi, tak jejich otec, známý tyran, napsal 85-stránkový plán, jak z nich udělá tenisové šampionky ještě předtím, než se narodili. Tak vidíte to, někteří lidé vybírají pro děti jména a tady pan starý Williams psal plán, jak udělá z holek hvězdy. A Cristiano Ronaldo ve 12 letech opustil rodinu, odjel do Lisabonu, protože prostě věděl, že chce být profesionálním fotbalistou. To je krásný, já to nevím doteď, čím chci být, ale to je jedno. No, ale pak jsou tady příběhy s takovým tím pořádným, jak se říká, plot twistem. Třeba Usain Bolt, že ho nejrychlejší muž historie, tak ten chtěl být kriketista. Patrick Mahomes, jedna z největších hvězd amerického fotbalu a držitel Super Bowlu, tak ten mohl skončit jako profesionální baseballista. LeBron James, basketbalista naprosto legendární, tak toho k basketbalu pro změnu přivedl trenér amerického fotbalu. Hakim Olajuwon, tak ten do 15 let nehrál basketbal, ne, ale věnoval se házené. A Michael Jordan, muž, kterého mnozí, včetně mého táty, považují za nejlepšího basketbalistu všech dob, tak ten se v 15 nedostal do školního týmu. Chápete to? Chápete to, jak se asi muselo dožívat tomu starému trenérovi, učitelovi z té Jordanové jako základky, když zjistil, že nevzal do týmu jako Michaela Jordana. Podle mě proto ten učitel z metráčka vzal metráčka, protože představte si, že by metráčka nevzal do toho vybíjeného týmu a pak metráček se stala hvězdou. No. Jako jasně, je to trošku fabulace, trošku jsem zabrousila do toho českého rybníčku, ale chtěla jsem prostě taky přispět tou českou troškou do českého mlejna. No, ale nic. Já myslím, že tady to úplně stačilo. Poselství je takové, že jestli máte pocit, že jste na něco moc staří, nebo jste začali pozdě, nebo vás někdo odmítl, tak si vzpomeňte třeba na toho Jordana, protože cesta k legendární kariéře někdy může začínat úplně jinak, než byste čekali. Tak a tohle je Evropa 2.
1: Evropa 2 uvádí Evropa 2 Comedy Tour a neb brzda naživo.
2: V zábavním parku, že budeš koukat na robota, jak metá salta a bojska je hop.
1: Evropa 2 jede za tebou. Nasty, Arny, Vojtáno a Petr Říbal ti rozhýbou bránici už 24. července v amfiteátru Loket.
2: Já napíšu mám ještě.
1: A ty budeš s Evropou 2 u toho. Zahraj si každý den o 4 lupeny na Evropě 2. Může to přijít kdykoliv. Evropa 2 Comedy Tour and DJ Snide, 24. července v amfiteátru Loket.
3: Falcon uvádí.
4: Ten meč mi ukáže cestu domů.
3: Epické sci-fi dobrodružství plné akce a nostalgie.
5: Jsem mocný!
3: Nenechte si ujít hrdiny ze světa akčních figurek. Vládci vesmíru. V kinech již od 3. června.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
7: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
8: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
5: Lenka Termerová,
9: Dana Sislová,
10: Petr Kostka,
11: Jan Vlasák,
12: Oldřich Kaiser.
5: Vemte rodiče do kina od 28. května.
12: Pět švestek.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Jediným důvodem, proč jsem nedostal Oscara, je strach předat mi jakýkoliv tupý kovový předmět. To je prostě sebevražda.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na silnici číslo 7 mezi horou svatého Šebestiána a Chomutovem. Policie tam řeší vozidlo jedoucí v protisměru. Jde tedy o mimořádně nebezpečnou situaci. Na pražském okruhu u Modletic na 25. kilometru směrem k Ruzyni komplikuje provoz porouchané osobní auto. Zdržení hlásí také dálnice D10 mezi Turnovem a Prahou. Na 11. kilometru ve směru do Prahy omezuje provoz porouchané vozidlo. Další komplikace čekejte na silnici číslo 13 u mostu ve směru z Liberce na Karlovy Vary. Kvůli odstavenému autu tam doprava zpomaluje. No a se zvýšenou opatrností projedete také po dálnici D8 mezi hranicemi s Německem a Prahou. Na úseku mezi 18. a 20. kilometrem ve směru do Prahy omezuje provoz porouchané vozidlo. Tak šťastnou cestu, hlavně bez nehod a ideálně za doprovodu Evropy 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Pane doktore, mívám šílený sny, kde mluví tygři a ještěrky, kosmický loď lítají skrz prastarý hrady a meče se chovají jako Teslova inertní plynová výbojka. Je to se mnou zlý?
1: Ale není. Zajděte si do kina na Vládce vesmíru. Ti vás už vykurírujou. Vládci vesmíru. Už za tři dny v kinech.
2: It just makes you sound a little very crazy.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: 10 minut před 11 hodinou ladíte Evropu 2. No a já už tady nejsem sama, já tady mám Ondru, ahoj.
1: No nazdar.
0: Jak se máš?
1: No ježiš,
0: jsme se nepotkali.
1: Ale kolik je hodin? Kolik je? 10:49 a už cítím takový lehký čůrek potu po zádech, jak mi stéká, jo?
0: Jsi nervózní, jo?
1: No nejsi nervózní, jako je vedro, že jo?
0: Jo takhle. No hele, já jsem vyrážela, bylo 11 stupňů, takže
1: no 11, ne, teď už bylo víc, už jako jo, takže táhne opět na krásný tropický den.
0: Já se těším, protože já tady to studio za chvíli opouštím, takže jupi.
1: No jsi taková veletnina, počítám, že máš plavečky pod halenkou.
0: Mám.
1: A jen tak lehce to strhneš a pozvolna přejdeš do módu opalování a koupání. Ne?
0: Mám plavečky, kdybyste mě viděli, tak byste to taky viděli, protože můj overall je hluboce rozepnutý. Nic, je dopoledne, pojďme dál, mám na tebe dotazy. Já jsem tady v minulém vstupu řešila, že některé světové sportovní hvězdy vůbec nemusely být tak dobré v jejich sportu, ale v jiném, a že vlivem náhody se staly úspěšnými. Třeba Michaela Jordana nepřijali do školního basketbalového týmu. A mě by zajímalo, kdyby si byl profesionální sportovec, v jakém sportu bys podle sebe exceloval?
1: Já jsem hrál závodně volejbal, já jsem mám několik reprezentačních startů dokonce i.
0: Fakt,
1: ale vždycky, když se mě na to někdo zeptá, říkám, bylo to před 20 lety a 20 kily. Takže.
0: A tak možná, kdyby to byla nějaká seniorská plus size kategorie.
1: Seniorská plus size kategorie, samozřejmě tam samozřejmě bych určitě exceloval minimálně po tréninku, potom na tý dopitný, tam určitě, tam by
2: no,
1: to fungovalo.
2: No, tak tam bychom asi my tři excelovali.
1: Tam je většina těch sportovců potom. No.
0: Já bych možná založila, že bychom dělali takové komentátorské trio, víš?
1: Jaký mentátorský, nebo co si...
0: Mentální komentátoři, ano.
1: Jako mentálně mi to jde, ty sporty, to jo. To já se na to dokážu namyslet, ale jakmile se to má přenést do těla.
2: Hele, tak stačí nám mentální divize nějaká.
1: Takže v neděli hlavně to nepřeháníš.
0: Ne, ne. Mimochodem, když jsi měl ten volejbal, sleduješ i beach?
1: No, jako ne, nejsem pasivní.
0: No a tak to je chyba, protože dneska naši kluci bojují o finále na světovce v Ostravě.
1: Jako já jim to přeju. Ať písek lítá.
0: Tak prosím tě, sleduj to.
2: A ty si pak půjdeš dát to pivo, vy?
1: Přesně, já za ně pak vemu tu regeneraci.
0: Dobře, hele, hrajou v 11, tak to sleduj. A když to těm lidem tady, prosím tě, řekni. Já už to tady přenechávám Ondrovi, Zuzanku ti tady nechávám. A já se loučím a my se uslyšíme zase v sobotu v 7 hodin na Evropě 2. Ahoj.
3: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
4: What did you find? Place.
5: Film Backrooms vychází z virální série na YouTube, která má k dnešku více než 72 milionů zhlédnutí. Stojí za ní 20-letý Američan Kane Parsons, jemuž se povedlo rozvést námět do celovečerního debutu. Děj snímku se točí kolem terapeutky, která se vydává hledat svého pacienta. Ten beze stopy zmizel v podivném prostoru ukrytém pod jeho obchodem s nábytkem. Během pátrání po něm se terapeutka dostává za hranu běžné reality do prazvláštního prostoru. Prostoru, který na první pohled evokuje prázdné kanceláře a opuštěné chodby. Postupně se ale přelévá do klaustrofobního labyrintu, z něhož není cesta ven. V mrazivém hororovém snímku Backrooms se v hlavních rolích představí norská herečka Renate Reinsve, která si zahrála v oscarovém filmu Citová hodnota. Roli pacienta si střihnul čujitel E. Geofor, známý ze snímku 12 let v řetězech. Backrooms je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2. It's beautiful.
3: Am I right? Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Konečně grilovačky.
6: To miluju.
3: Pohodička na zahradě a vůně grilu.
6: Udělám si sýr na pánev od Madety.
3: Na grilu není spíš na pánev.
6: Na mřížce by utekl, ale na plátu je boží. Hlavně ho pořádně rozpálit.
3: Sýr nebo gril?
6: Gril přece. Sýr má pak krásně zlatavou kůrku.
3: Jen to slyším a mám strašnou chuť. Takže sýr na pánev od Madety.
6: Jo, ten od Madety.

0: Thomas Robin na Evropě 2 dozněl s 11. hodinou, je tady čas také na zprávy. Zuzka Kozáková je tu s nimi.
1: Dobré dopoledne. Většinu Čech a část Moravy zasáhnou i dnes silné bouřky. Doprovázet je může krupobytí, přívalový déšť i vítr o rychlosti více než 70 km za hodinu. Vyplývá to z výstrahy, kterou vydali meteorologové. V deštích dnech může místy spadnout až 30 mm srážek, tedy 30 litrů na metr čtvereční. Hrozí zaplavení sklepů či podjezdů nebo rozvodnění menších toků. V domově pro seniory ve Lhotě na Kladensku, jehož fungování vyšetřuje policie, nebyl adekvátní personál a klienti se bojí vypovídat. Majitel domova se údajně v minulosti dopustil obdobného činu. Uvedla to dnes na síti X středočeská hejtmanka Petra Pecková. Domov, který nebyl oficiální registrovanou sociální službou, měl soukromého provozovatele. Jeho vedení se k celé věci vyjadřovat nechce. Nizozemské úřady povolily znovu vyplout lodi MV Hondius, na které se rozšířil hantavirus. Hygienici v pátek provedli závěrečnou kontrolu lodě kotvící v Rotterdamu. Během ní zjistili, že Hondius byl náležitě vyčištěn a podle pravidel vydezinfikován. Celkem se v souvislosti s touto plavbou nakazilo 13 lidí, včetně 3, kteří zemřeli.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D10 na trase Turnov Praha máme odstavené vozidlo na 11,5 kilometru. Na D8 počítejte s dalším odstaveným vozem ve směru na Prahu na 20. kilometru. Na Rychnovsku zasahují záchranné složky u Kvasin. Důvodem je nehoda dvou vozů.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou polojasno až oblačno, v Čechách postupně očekáváme přehánky nebo bouřky. Později večer od severozápadu se zatáhne a v Čechách očekáváme četnější srážky. Teploty se dnes dostanou na 24 až 29 stupňů. Tolik zprávy, vy jste s Evropou 2 a 2 minuty po 11. si slovo bere Ondra Vodný.
0: Chystáte se k vodě, tak pozor, ať se nenalokáte. Rizikový koupání je v České republice, jak moc prozradím za chvíli.

0: Posloucháte Evropu 2 v 11 hodin a 18 minut. Slíbím, že bude hrát Weekend, All Time Low, Alesso a Zara Larsson. A pokud vás to svádí, skočit si dneska do vody, trochu se schladit, ať už je to rybník, jezero nebo zahradní bazén, tak zdvihám varovný prst, protože v Česku se ročně utopí kolem 170 až 200 lidí. To je šílený číslo, že? No, šílený hlavně teda v poměru toho, jak je to v jiných státech, který mají třeba moře, ty čísla tam jsou většinou menší. Takže my nemáme moře a máme šílenou statistiku v tom, kolik se utopí lidí, jo. A teď ta statistika pokračuje. Kolem 40% utonulých umí plavat a přesto se utopí. Zhruba 40% obětí má v krvi alkohol, takže prosím vás, kombinace pití a plavání nejde úplně dohromady. Navíc plavání už u nás není standardní součástí výuky na základních školách, což já si pamatuju, že jsme chodili normálně plavat ve škole. A jsme teda na přední příčce států se zahradními bazény na 100 000 obyvatel, jo? Takže máme hodně bazénů a právě tam se to často děje. Takže jenom jako říkám, je hezky, svádí to k tomu se vykoupat, ale mějte na paměti, že jsme v tom fakt nejhorší v České republice a tohle statistika, kterou bychom mohli trošku obrátit k lepšímu. Tak ať se dnes opravdu jenom schladíte a nenalokáte. Evropa 2.
1: Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
2: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 je porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, že prostě tam budete čekat.
3: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropy 2.
4: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
3: Přečíst to podle mě dokážu.
5: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
6: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
7: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
5: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
8: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
9: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
8: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
1: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2. Falcon uvádí.
10: Ten meč mi ukáže cestu domů.
1: Epické sci-fi dobrodružství plné akce a nostalgie.
5: Jsem mocný!
1: Nenechte si ujít hrdiny ze světa akčních figurek. Vládci vesmíru. V kinech již od 3. června.
11: Zpátky k muzice.
1: Evropa 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 11.33, jak to vypadá na silnicích? D10 z Turnova do Prahy, tam zpomalte u Bakova, 51. kilometr hlásí porouchané vozidlo, může vás překvapit. Na pražském okruhu ve směru na D1 čekejte havárii. Silnice číslo 3 z Tábora do Prahy, kolonu čekejte u Benešova a mezi Frýdkem, Místkem a Slovenskem na silnici 56 je za Ostravicí také dopravní nehoda, i tam se můžete zdržet. Armin van Buuren, Eva Farna, Amiraj a taky pohled do Řecka, pokud tam vyrážíte na dovolenou. Pozor, něco vás tam nemile překvapí, za chvíli prozradím víc. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Stefan Sanchez v 11.46 na Evropě 2. Prázdniny se kvapem blíží, ano. A tak pokud už máte dovolenou naplánovanou a vyrážíte do Řecka, tak pozor, Řecko je velmi populární destinace v létě pro turisty. Loni ho navštívilo přes 40 milionů zahraničních turistů. Země má 13 000 kilometrů středomořského pobřeží a více než 6 000 ostrovů. To se zdá jako, že je hodně, ale když tam ty turisti najednou najedou během dvou měsíců, už to tak hodně není. Tamní ministr životního prostředí představil plán společně s ministryní cestovního ruchu, že se Řecko rozdělí do 5 kategorií podle míry turistického tlaku. Některé ostrovy budou mít omezený počet nocujících turistů. Nově se tam zavede minimální vzdálenost pro výstavbu od pobřeží, aby všechno nebylo nahňácané jenom na pobřeží. A cíl je ochránit přírodu, archeologická naleziště, naleziště, kulturní památky, všechno, co tak jako každý turista chce vidět. No, zatím nás to asi nějak neovlivní, abyste věděli, Řecko asi moc turisty vidět nechce. Která země taky, že? Za chvíli novinka od Ateně Hrbek, taky Junotas, nenechte si to ujít při plánování dovolený, třeba Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Potřebuji, abyste mě vzali na loď. Abych se probudila ještě jednou na kotvě v zátoce.
3: Nový film režiséra Jana Svěráka s názvem Pět švestek vznikal dlouhé měsíce v naprostém utajení. Natáčení pak probíhalo minulý rok v srpnu a v září. 11 dní se točilo v Česku a 3 týdny v Řecku přímo na plachetnici, kam se vešel jen minimální štáb složený většinou z přátel a rodiny.
4: Neděláme to pro sebe, ale pro všechny starý lidi na celém světě jsme výzkumníci.
3: Tak třeba obraz této nevšední filmové cesty si vzal na triko syn Jana Svěráka, František. Hrdiny pěti švestek jsou lidé pokročilého věku, kteří se podobně jako hrdinové Svěrákovy jízdy vzbouří společenským očekáváním a podniknou cestu do zahraničí.
2: A berete taky nesamostatný vypatlaný jedince?
4: Jo.
3: Nejde už ani tak o to užít si mládí, jako si spíš dokázat, že stáří není konec života. Jan Svěrák obsadil do hlavních rolí Lenku Termerovou Oldřicha Kajzra, Jana Vlasáka, Danu Syslovou a Petra Kostku.
5: Co kdyby jsme se na chvíli projeli, než se nad náma začnou stahovat mraky?
3: Pět švestek je hravá komedie o přátelství, lásce, odpuštění a především o odvaze žít naplno v každé životní etapě. Takže si zbalte svých pět švestek a vyrazte do kina na novinku Jana Svěráka.
5: Tak to máme, to bude krásný.
3: Martina Sokolová, Evropa 2.
6: Čas práci.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Ahoj, zdraví vás Mirka Topinková.
8: A Ondřej Synek. Zveme vás na legendární veslařský závod 113. čest primátorky.
7: Pojďte s námi, první červnový víkend fandí na náplavku Rašínova nábřeží v Praze.
8: Program závodu najdete na primátorky.cz.
1: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav

0: poslední na Evropě 2, Dermot Kennedy, taky Lenny, anebo Two Colors. To je maximum muziky, které mám připraveno popolední na Evropě 2. Teď je čas podívat se na zprávy. No a s nimi přichází na Evropu 2 Zuzka Kozáková. Tady jsou.
1: Dobré poledne. Pravidla pro odvádění daně z přidané hodnoty v přeshraničním obchodě v Evropské unii by se měla zjednodušit. Předpokládá to návrh zákona, který do českého práva převádí příslušnou evropskou směrnici a který v pondělí projedná vláda. Ministerstvo financí neočekává, že by změny měly významný dopad na veřejné rozpočty. Řidiče v Praze čekají o letošních prázdninách v souvislosti s rekonstrukcemi dvě hlavní dopravní omezení, a to již zahájená uzavírka části Plzeňské a především zúžení k Belské. Pokračovat budou také práce například v Jaromírově, Počernické v souvislosti se stavbou tramvajové trati, ve Vídeňské či na přestavbě křižovatky Aviatická u Ruzyňského letiště. Tenista Jakub Menšík bude dnes na Roland Garros hrát o postup do premiérového grandslamového čtvrtfinále. 20-letý rodák z Prostějova narazí na antukových dvorcích v Paříži na nasazenou jedenáctku Andreje Rubliova z Ruska.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na odstavené vozidlo na D10 ve směru z Turnova na Prahu na 51. kilometru. V Praze v Ružinovské se srazily dva vozy, teď blokují částečně provoz. Na Frýdecko-Místecku zasahují záchranné složky na silnici 56 u obce Staré Hamry. Tady si jezdí kyvadlově jedním pruhem po nehodě dvou vozů.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je polojasno až oblačno, počítejte s přeháňkami či bouřkami v průběhu odpoledne, později večer od severozápadu se zatáhne a očekáváme srážky četnější. Teploty se pohybují mezi 24 až 29 stupni. Tolik zprávy, vyladíte Evropu 2 a 4 minuty popoledně pokračuje Ondra Vodný.
0: Dobrá zpráva pro všechny elektromobilisty. Jezdíte rádi elektroautem, za chvíli prozradím, na čem hodně ušetříte. Evropa 2.
2: Evropa 2. Evropa 2.

By my side, in

0: hudební novinka Evropy 2.
1: Let's go. Sounds good.

0: come back to the ball girl one time. MGK a Wiz Khalifa ve 12.20 dozněli na Evropě 2. No a pokud máte rádi elektromobily a rádi jezdíte elektromobily, tak vás možná vytočilo nedávno, že byste mohli přijít o různý slevy, možnosti parkování zadarmo nebo dálničních známek. Tak elektromobily a vozidla na vodík jezdí po českých dálnicích zdarma. Základní cena roční dálniční známky je od letošního ledna 2570 korun, což se může zdát jako částka malá, ale kdo by to nechtěl ušetřit, že jo? Slevy zůstávají hybridům, současná vláda má srovnání cen lehce v programovém prohlášení, ale novela z května letošního roku zachovává stávající výši slev pro nízkoemisní vozidla a to je dobrá zpráva pro všechny, kteří byli trošku naštvaný, že si koupili auto pro to, aby ušetřili. Takže stále ušetříte, jenom teda jestli se dá říct tomu ušetření, když to samotné auto není úplně nejlevnější, že jo? Aronis a Linkin Park, to je naše víkendové maximum muziky, které k tomu přidám na Evropě 2.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
2: Jo, jo, ty vole, jo, tam bude víc radost. Já vám miluju vás.
3: Ale víš co?
2: Díky vás, chlapi, takovou radost jste mi udělali. Děkuju, hrozně moc děkuju.
3: Ani nepoděkuje.
2: Ani nepoděkuje a už neotravuju.
3: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
4: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
5: Lenka Termerová.
6: Dana Sislová.
7: Petr Kostka.
8: Jan Vlasák.
9: Oldřich Kaiser.
10: Lidi, vemte rodiče do kina.
11: Pět švestek.
12: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spigy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
1: Zpátky k muzice.

Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Jednou jsem si ukopl palec. Zničil jsem tím celý stát Ohio.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 12.34, jak to vypadá na silnicích při neděli, pokud pojedete z Prahy do Brna na D1 za sjezdem na okruh na 11. kilometru, vás může překvapit poruchané vozidlo. Na pražském okruhu na D1 ve směru po nehodě odtahují vozidlo, mělo by to tam být už bez problému průjezdné, a pokud pojedete po 56. mezi Frýdkem Místkem, tak za Ostravicí ve směru na Slovensko po nehodě také odklízejí následky dopravní nehody, tak opatrně. Z maxima muziky pokračují The Car Sleepers, taky Sophie Alex Baxter, a za chvíli speciální nové auto za tak málo peněz, že si ho koupí snad úplně každý. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: pane doktore. Mívám šílený sny, kde mluví tygři a ještěrky. Kosmický lodě lítají skrz prastarý hrady. A meče se chovají jako Teslova inertní plynová výbojka. Je to se mnou zlý?
1: Ale není. Zajděte si do kina na Vládce vesmíru. Ti vás už vykurírujou.
2: Vládci vesmíru. Už za tři dny v kinech.
3: It just makes you sound a little very crazy.
2: Exkluzivně s Evropou 2.
4: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Solid na Evropě 2 ve 12.50. Nádherný tempo, který vás může hnát třeba i po silnici v nějakém vozidle. Jo? Vozidlo to není levná záležitost, někdo má rád luxusnější, někdo levnější, ale kdokoliv je prakticky, tak přivítá spíš levnější auto. Tak vězte, že jsou levní auta, které se dají koupit. V Indii například jezdí SUVčko, který stojí 166 tisíc korun. Dokážete to si představit? Je dokonce z české firmy a ta zvažuje, že do Evropy tenhle indický bestseller, který se jmenuje Kila, kdo veze. V Indii stojí 166 tisíc korun. Aktuálně u nás teda nejlevnější auto si můžete koupit ve výši 400 tisíc korun nový, ale Kila by tohle dokázal krásně zvrátit na lepší cenu. Představte si koupit si krásný SUVčko za tuhle částku, úplně nový, vyvoněný, to by byl sen. No, nemá cenu asi kvůli tomu jezdit do Indie, kdo ví, možná budeme tu šanci mít i tady v Evropě. Tak ať se vám krásně jede, za chvíli pohled na silnice ve zprávách a z maxima muziky do 13. hodiny ještě 100% Papa Roach. Hezkou neděli, Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsání. Sejdou se totiž

0: Fajno.
1: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
0: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
1: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
0: Taneční skupina Roku CZ.
2: Konečně grilovačky.
3: To miluju.
2: Pohodička na zahradě a vůně grilu.
3: Udělám si sýr na pánev od Madety.
2: Na grilu není spíš na pánev.
3: Na mřížce by utekl, ale na plátu je boží. Hlavně ho pořádně rozpálit.
2: Sýr nebo gril?
3: Gril přece. Sýr má pak krásně zlatavou kůrku.
2: Jen to slyším a mám strašnou chuť. Takže sýr na pánev od Madety.
3: Jo, ten od Madety.

0: Harry Swims, minutu po 13. hodině, na Evropě 2 čas na zprávy, Zuzka Kozáková je tu s nimi.
1: Dobré odpoledne. Regulace kratomu podle premiéra Andreje Babiše nefunguje. Okamžitý zákaz ale podle něho nebude. Posílí se však kontroly. V současnosti je prodej kratomu povolený regulovaně jen dospělým a v obchodech s licencí. Podle premiéra Andreje Babiše se ale dál prodává na internetu a v obchodech bez licence. Uvažuje prý o spotřební dani nebo zpřísnění pravidel pro prodejny. Za 4 měsíce od zahájení stavby parkovacího domu u brněnské dětské nemocnice v Černopolní ulici dělníci zbourali budovu v místě, kde parkovací dům vyroste, a dokončili pilotážní práce. Asi za 3 týdny začnou stavbaři budovat základovou desku stavby. Parkovací dům za 193 milionů korun by měl být hotový na jaře příštího roku. Čeští fotbalisté dnes nastoupí k předposlednímu utkání před mistrovstvím světa. V Praze na Letné přivítají od 16 hodin v přípravě Kosovo. Reprezentanti se chtějí před odletem do Ameriky vítězně rozloučit s fanoušky. Trenér Miroslav Koubek v zápase plánuje nasadit především hráče, kteří jsou na hraně nominace na šampionát. Hned po duelu oznámí finální 26členný kádr pro závěrečný turnaj.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D1 pozor, ve směru z Prahy na polské hranice 290. kilometr, tady je odstavené vozidlo. V Praze za ženskými domovy se srazily 2 vozy. V Jedovnici na Palackého ulici opatrně, tady došlo ke střetu osobního vozu s cyklistou a taktéž stejná hodina... Taktéž stejná nehoda v Opavě v ulici Přemyslovců.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Pojďme na počasí. Polojasno až oblačno v Čechách. Místy počítejte s přáňkami nebo bouřkami. Postupně se od severozápadu zatáhne a k večeru očekáváme četnější srážky. Teploty se pohybují v rozmezí od 24 do 29 stupňů. Ze zprávy v Evropě 2 je to vše a 3 minuty po 13. pokračuje Ondra Vodný.
0: Pokud byste rádi ušetřili kačky před letními prázdninami, mám pro vás zarušený tip. A bude to raketa, Evropa 2.

0: má novinku American Girls, se jmenuje, dozněla na Evropě 2 ve 13.17. A pokud by se vám hodilo ušetřit pár kaček, tak pozorně poslouchejte, protože průměrná česká domácnost utratí za elektřinu, plyn a vodu dohromady 60 až 90 tisíc korun ročně. To je hodně, že? Hodně. Ono se to ztratí, když to platíte měsíčně. Většina lidí má nějaký smlouvy, nějak uzavřený a dlouho je neprověřuje. Tak věřte, že se na tom dá docela ušetřit, když se tomu začnete věnovat. U elektřiny můžete ušetřit spoustu peněz, u plynu, když si srovnáte dodavatele. U vody taky, třeba když vám kape kohoutek nebo protéká záchod, to je tisícovky, který vám spláchne do záchoda, by se dalo říct, jenom to, že se o to nestaráte. Takže všichni odborníci, kteří radí těm, kterých je ušetřit, říkají, začněte u tohohle, protože tady se dá pár tisícovek ušetřit ne ročně, ale mnohdy měsíčně. No, stačí začít u toho, no a pak už to bude samo a dovolená, možná bude letos i all inclusive, ak se vám to podaří. One Republic tomu za chvíli, jsme Evropa 2.
1: Evropa 2 uvádí Evropa 2 Comedy Tour a neb brzda naživo.
2: V zábavním parku, že budeš koukat na robota, jak metá salta a budeš říkat, yeah, hop.
1: Evropa 2 jede za tebou. Nasty, Arny, Vojtáno a Petr Říbal ti rozhýbou bránici už 24. července v amfiteátru Loket.
2: Já napíšu, mám mě ještě.
1: A ty budeš s Evropou 2 u toho. Zahraj si každý den o 4 lupeny na Evropě 2. Může to přijít kdykoliv. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Night. 24. července v amfiteátru Loket.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
4: Falcon uvádí.
5: Ten meč mi ukáže cestu domů.
4: Epické sci-fi dobrodružství plné akce a nostalgie.
6: Jsem mocný!
4: Nenechte si ujít hrdiny ze světa akčních figurek. Vládci vesmíru. V kinech již od 3. června.
7: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
8: Zpátky k muzice.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Cibule mě nerozpláče. Já rozpláču cibuli.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 13.33, posloucháte Evropu 2, D8 z Ústí nad Labem do Prahy, aktuálně před sjezdem z Děby je hlášena dopravní nehoda. D1 z Brna do Ostravy za sjezdem Olomouc, je tam nepojízdné vozidlo. D6 okolo Karlových Varů, čekejte déšť, taky na D5 okolo 50. kilometru a vodu na silnici, tak jak vás to nepřekvapí. Šťastnou cestu, kamkoliv vyrážíte, z Evropu 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: 13.47, posloucháte nedělní Evropu 2, poslední květnovou mimochodem, už je spoustu míst v České republice, kde padají hromy, blesky, valí se to i sem na nás, už vidím taky černou oblohu, takže pokud ještě sluníčko máte, užívejte plnými doušky, než vás to smete. Co byste dělali, kdybyste museli utíct teď, jo? Dostali byste 5 minut na útěk, zkuste si představit takovou situaci, jo, z nějakého důvodu prostě byste se museli zbalit a zmizet, zkuste přemýšlet, co byste si vzali. Proběhl totiž takový speciální experiment, kde právě zjišťovali, co by si lidé s sebou vzali během 5 minut, kdyby museli opustit byt nebo místo, kde jsou. Měli za úkol zbalit si doma všechno potřebné v tom experimentu na 72 hodin přežití, bez proudu, bez vody, bez internetu. Po týdnu experti vyhodnotili, co si kdo nachystal. 3 účastníci pak strávili 72 hodin v uzavřeném prostoru jen s tím, co měli. Bez signálu, bez kontaktu s měškem a s měnícími se podmínkami. Ty výsledky odhalily, že jsme absolutně nepřipravení na nějakou krizovou situaci. Jo, lidé si často neuvědomují, co to je, když přijde výpadek čehokoliv, to jsme zažili už párkrát, takže zkuste popřemýšlet, co by tak jako jste popadli, kromě samozřejmě svojí ženy, manželky, milenky, nevím koho, to je jasný, tady na prvním místě. No a co pak dál, co pak dál? Ale Farben, to k tomu přidám na přemýšlení do 14. na Evropě 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsání. Sejdou se totiž ty nejlepší taneční týmy z Česka a Slovenska.
2: Evropa 2, taneční skupina roku 2026. Přijď se juknout na světový hip-hop, disco, modernu, show nebo latino.
1: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
2: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
1: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
2: Taneční skupina roku
3: Maximum tvý muziky.
2: Evropa 2.

0: Codaline, minutu po 14. hodině na Evropě 2. A k tomu Miles Smith, Linkin Park, anebo Medusa. Už za chvíli. No a se 14. hodinou na Evropě 2 čas také na zprávy se Zuzkou Kozákovou.
1: Dobré odpoledne. Téměř 610 miliard by v příštím roce mohlo být potřeba na zdravotní péči. Jak píše web veřejnoprávní televize, počítá s tím výsledek hlavní části dohodovacího řízení mezi pojišťovnami, nemocnicemi a dalšími poskytovateli péče. Většina jejich zástupců se dohodla na růstu úhrad o 2 až 4 %. Má to ale podmínku. 25 miliard, o které by se státu zvýšily platby za pojištěnce. Ministerstvo financí ale o tomto kroku ještě nerozhodlo. Řidiče v Praze čekají o letošních prázdninách v souvislosti s rekonstrukcemi dvě hlavní dopravní omezení, a to již zahájená uzavírka části Plzeňské a především zúžení Kbelské. Pokračovat budou také práce například v Jaromírově, po Černické v souvislosti se stavbou tramvajové trati, ve Vídeňské či na přestavbě křižovatky Aviatická u Ruzyňského letiště. Nizozemské úřady povolily znovu vyplout lodi MV Hondius, na které se rozšířil hantavirus. Hygienici v pátek provedli závěrečnou kontrolu lodě kotvící v Rotterdamu. Během ní zjistili, že Hondius byl náležitě vyčištěn a podle pravidel vydezinfikován. Celkem se v souvislosti s touto plavbou nakazilo 13 lidí, včetně 3, kteří zemřeli.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pokud jste na cestách, opatrně na dálnici D1 ve směru na Prahu, na 34. kilometru se srazily dva vozy. Nehoda se došetřuje na Opavsku v ulici, respektive v Opavě v ulici Přemyslovců. Osobní vůz se tady srazil s cyklistou. A další nehoda je na Zlínsku, a to u obce Bohuslavice u Zlína, kde došlo ke střetu osobního vozu se zvěří.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je převážně oblačno až zataženo, počítejte postupně se srážkami, a to i četnějšími. Teploty se aktuálně drží v rozmezí od 24 do 29 stupňů Celsia. Zprávy jsou za námi, vyladíte nedělní Evropu 2 a 4 minuty po 14. Pokračuje Ondra Vodný.
0: Po 14. hodině revoluce v nabíjení baterie. Budete koukat, jak rychle se dá nabít. Za chvíli víc, Evropa 2.

0: balzám na duši. Je Charlotte God na Evropě 2 ve 14.19. No a balzám na duši by mohl být i pokud máte vybitej mobil a nemusíte čekat hodiny, než se vám nabije, ale prostě píchnete do zásuvky a za minutu odcházíte s nabitým telefonem. Což v telefonu, to je věc jedna, ale u elektroauta je to věc druhá. Musím říct, že nejsem ještě úplně elektromobilista, ta představa sedět někde a nabíjet, když někam spěcháte, mě děsí. Nicméně už se přichází s technologií, kdy se dokáže i auto nabít extrémně rychle. Jo? Jedna čínská automobilka dobila baterii z 10 na 70% za 4 minuty a 22 sekundy. To je dobrý, to je jedna taková delší písnička, nějaká během který by člověk se osvěžil, skočil si na pumpě na párek, no a pak by frčel dál, to už by se dalo. Ta baterie měla využitelnou kapacitu, nějakou specifickou, nabití na 80% trvalo 5,5 minuty a na 97% 8 minut a 42 sekundy. Zní to dobře, taková hudba budoucnosti, věřím, že brzy to bude normální, že přijdete, píchnete, jedete a s tím mobilem to pořád nejde, že jo, tam to člověk musí nechat půl hodiny minimálně, aby to k něčemu bylo. Takže zatím trpělivost, ale maká se na tom. Tom Gregory, You Not Us, to je nejen pro nabíjení na Evropě 2.
1: Každou středu večer se na Evropě 2.

0: Falcon uvádí.
1: Ten meč mi ukáže cestu domů.
0: Epické sci-fi dobrodružství plné akce a nostalgie.
2: Jsem mocný!
0: Nenechte si ujít hrdiny ze světa akčních figurek. Vládci vesmíru. V kinech již od 3. června.
3: Zpátky k muzice.

0: Pane doktore, mívám šílený sny, kde mluví tygři a ještěrky, kosmický loď lítají skrz prastarý hrady a meče se chovají jako Teslova inertní plynová výbojka. Je to se mnou zlý?
1: Ale není. Zajděte si do kina na Vládce vesmíru. Ti vás už vykurírujou. Vládci vesmíru. Už za tři dny v kinech.
2: It just makes you sound a little very crazy.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 14.34, no, na silnicích musí být tedy velmi příjemně, hlavně pokud projíždíte nějakou bouřkou, takže opatrně zpomalte správní svícení, pokud budete v bouřce, a pomalu, ať vám to neukrouzne někde. Šťastnou cestu, kamkoliv budete vyrážet, velmi opatrně Måneskin, taky Lake Malawi k tomu přidám za chvíli na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Půdvě ve 14.47, příjemné nedělní odpoledne si dovolím popřát, ať už jste zmokli, nebo to máte za sebou, nebo před sebou. Tak po 15. hodině pokračujeme na Evropě 2, i kdyby trakaře padaly s Kubou Štěpánem. No a do té doby velká zpráva pro všechny milovníky Pána prstenů. České studio, jedno, které vytváří úžasné počítačové hry, oznámilo, že chystá hru ze světa Pána prstenů. Současně potvrdilo, že chystá pokračování série Kingdom Come, kterou prorazila ve světě. Práva na Pána prstenů má mateřská společnost od roku 2022 a ta hra má nabídnout realističtější interpretaci Tolkienova světa. Pokud milujete počítačové hry, tak se máte na co těšit, protože každý fanoušek Pána prstenů, i kdyby nehrál, tak se to musí zahrát, že jo, to je jasný. No. Tak se na se to dočkáme ve funkční krásné podobě, jak to bývá zvykem. No a snad si užijete i Thomasa Robina nebo Madonu se Sabrinou Carpenter. To mám připraveno ještě do 15. hodiny. Pěknou neděli přeji.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: What did you find?
3: The place.
4: Film Backrooms vychází z virální série na YouTube, která má k dnešku více než 72 milionů zhlédnutí. Stojí za ní 20-letý Američan Kane Parsons, jemuž se povedlo rozvést námět do celovečerního debitu. Děj snímku se točí kolem terapeutky, která se vydává hledat svého pacienta. Ten beze stopy zmizel v podivném prostoru ukrytém pod jeho obchodem s nábytkem. Během pátrání po něm se terapeutka dostává za hranu běžné reality do prazvláštního prostoru. Prostoru, který na první pohled evokuje prázdné kanceláře a opuštěné chodby. Postupně se ale přelévá do klaustrofobního labyrintu, z něhož není cesta ven. V mrazivém hororovém snímku Backrooms se v hlavních rolích představí norská herečka Renate Reinsve, která si zahrála v oscarovém filmu Citová hodnota. Roli pacienta si střihnul čujitel E. Geofor, známý ze snímku 12 let v řetězech. Backrooms je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
5: It's beautiful. Am I right?
1: Evropa 2. 88.2.

0: talk about.
1: V uších máte Evropu 2, čerstvé zprávy na 15. hodinu nachystala Zuzka Kozáková. Pojďme do ní.
2: Dobré odpoledne. Pravidla pro odvádění daně z přidané hodnoty v přeshraničním obchodě v Evropské unii by se měla zjednodušit. Předpokládá to návrh zákona, který do českého práva převádí příslušnou evropskou směrnici a který v pondělí projedná vláda. Ministerstvo financí neočekává, že by změny měly významný dopad na veřejné rozpočty. Už na konci roku by se mohl na Karvinsku začít stavět nový průmyslový park. Investor slibuje, že zde vznikne až 4,5 tisíce pracovních míst. Město spolu s památkáři teď řeší památkovou ochranu území, která na místě platí a mohla by plánovanou výstavbu výrazně zkomplikovat. Paříž zažila po triumfu PSG v sobotním finále fotbalové ligy mistrů rozsáhlé nepokoje. Střety mezi fotbalovými fanoušky a policií po celé Francii vedly k více než 400 zatčení. Na záběrech ze sociálních sítí či agentury Reuters jsou vidět zásahy těžkooděnců, hořící vozy nebo zapálená kola. Dojít mělo i krabování.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na D5, a to ve směru na Plzeň. Odstavený vůz je na 38,5 kilometru. Bouralo se v Brně v Husovickém tunelu a dejte pozor i v Českých Budějovicích. Autobus boural v Novohradské ulici.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Aktuálně převážně zataženo, místy oblačno, počítejte s deštěm či přeháňkami, k večeru to budou srážky četnější, teploty se drží do 29 stupňů. Zítra bude oblačno až zataženo, počítejte opět s deštěm, až později odpoledne a ke večeru se vyjasní a srážky ustanou. Teploty očekáváme mezi 16 až 21 stupni. Tolik ode mě, vyladíte Evropu 2 a slovo si právě teď bere Kuba Štěpán.
1: Za pár minut zamíříme do Dánska, kde firmy zkoušejí zajímavý pracovní experiment, který byste ve výsledku zaručeně uvítali i u nás. Co to je? Odpověď se dozvíte už za chvíli na Evropě 2.
3: Evropa 2.

Nedělní odpoledne užíváte s Evropou 2. V Dánsku teď některé firmy testují docela sympatické pravidlo. Po 2 hodině odpoledne už žádné porady, žádné meetingy, žádné online cally a žádné pojďme si ještě rychle něco říct, které se protáhne kolikrát na 3/4 hodiny a stejně z ní člověk odchází s tím, že vlastně neví, co bylo cílem, že jo. Firmy tím reagují na dlouhodobý problém. Lidé tráví obrovské množství času na poradách, přepínají mezi hovory, mailama, zprávama, ale na skutečnou práci se často dostanou až později odpoledne. A právě ten blok bez vyrušování má pomoc tomu, aby se zaměstnanci mohli v klidu soustředit a opravdu něco dokončit. První reakce, jak tak pročítám, jsou překvapivě dost pozitivní. Zaměstnanci jsou méně ve stresu, mají pocit, že toho opravdu víc dokončí a navíc odcházejí z práce dřív a hlavně s čistší hlavou, což je mimochodem věc, kterou bychom občas potřebovali úplně všichni, protože existují porady, které začnou větou bude to jenom na chvíli a o hodinu později už přemýšlíte, jestli si tam náhodou nemáte přinést i spacák. Evropa 2.

0: to listeners, it's Alok here.
1: Hey, I'm Dan from Bastille, and I'm here with Europe 2.
2: Ahoj, jsem Harley with Fastboy, and you can head over to Europa, yeah.
3: Nastav uši hvězda.
4: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Zdravím, Europa, tebel.
3: Evropa 2.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
8: Falcon uvádí...
9: Ten meč mi ukáže cestu domů.
8: Epické sci-fi dobrodružství plné akce a nostalgie.
10: Jsem mocný!
8: Nenechte si ujít hrdiny ze světa akčních figurek. Vládci vesmíru. V kinech již od 3. června.
11: Zpátky k muzice.
12: Evropa 2.

Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Víte, jak dlouho vydržím pod vodou bez dýchacího přístroje? Přesně tak dlouho, jak potřebuji.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Jak to vypadá na silnicích? Zpomalíte na D10 ve směru z Turnova do Prahy, u Staré Boleslavy je omezení. V Praze sílí Štěrboholská spojka směrem k Lanovému mostu, podobně je tomu na Nuselském mostě na trase do centra. Taky D1 hlásí více aut. Kratší fronta se tvoří před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru na trase do Prahy a komplikace hlásíte z Náchoda. V Rajzově ulici se střetlo vozidlo s cyklistou. Tak buďte opatrní a šťastnou cestu do cíle přeju. Evropa 2.
0: Novinky Evropy 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Ve Francii se prý rozmáhá zvláštní trend. Lidé si kupují jízdenku na vlak, i když vlastně nikam jet nutně nepotřebují. Prostě nastoupí, sednou si k oknu a jedou. Bez plánu, bez cíle, bez programu, jen kvůli tomu, aby měli chvilku klid. Ono to vlastně není tak divný, jak to na první pohled zní. Vlak je údajně jedno z mála míst, kde má člověk pocit, že může na chvilku zmizet ze světa. Jasně, chce to trochu fantazie, uznávám, ale vemte si, nikdo najednou nechce okamžitě nákup. Odpověď na e-mail, rychlou poradu, ani rozhodnutí, co bude k večeři. Jenom se sedí, kouká se z okna, krajina se hýbe a jeden má hned pocit, že se na chvilku hýbe i jeho hlava správným směrem. Psychologové tomu říkají potřeba zpomalit. My ostatní, jak jsme se bavili, tomu říkáme, konečně mě nikdo neotravuje. Lidé si během takových cest čtou, poslouchají muziku nebo jenom koukají ven, což je činnost, kterou jsme kdysi uměli úplně běžně, než jsme každou volnou vteřinu začali vyplňovat mobilem. A je hezký, že se z obyčejný cesty vlakem stává forma relaxu. Jen je teda trochu smutný, že jsme došli do bodu, kdy si člověk musí koupit jízdenku, aby měl chvíli pokoj. Evropa 2.
1: 15 až 18. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
2: Ahoj, zdraví vás Mirka Topinková.
3: A Ondřej Synek. Zveme vás na legendární veslařský závod 113. čest primátorky.
2: Pojďte s námi, první červnový víkend fandí na náplavku Rašínova nábřeží v Praze.
3: Program závodu najdete na primátorky.cz.
1: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
4: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
1: Čekuj sekci video na Evropa 2.cz.

0: hudební novinka Evropy 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Posloucháte Evropu 2, taky v 16 hodin pro vás máme zprávy. Pokračuje Zuzka Kozáková.
1: Hezké nedělní odpoledne. Regulace kratomu podle premiéra Andreje Babiše nefunguje. Okamžitý zákaz ale podle něho nebude. Posílí se však kontroly. V současnosti je prodej kratomu povolení regulovaně jen dospělým a v obchodech s licencí. Podle premiéra Andreje Babiše se ale dál prodává na internetu a v obchodech bez licence. Uvažuje prý o spotřební dani nebo zpřísnění pravidel pro prodejny. Za 4 měsíce od zahájení stavby parkovacího domu u brněnské dětské nemocnice v Černopolní ulici dělníci zbourali budovu v místě, kde parkovací dům vyroste, a dokončili pilotážní práce. Asi za 3 týdny začnou stavbaři budovat základovou desku stavby. Parkovací dům za 193 milionů korun by měl být hotový na jaře příštího roku. Čeští fotbalisté dnes nastoupí k předposlednímu utkání před mistrovstvím světa. V Praze na Letné přivítají od 16 hodin v přípravě Kosovo. Reprezentanti se chtějí před odletem do Ameriky vítězně rozloučit s fanoušky. Trenér Miroslav Koubek v zápase plánuje nasadit především hráče, kteří jsou na hraně nominace na šampionát. Hned po duelu oznámí finální 26členný kádr pro závěrečný turnaj.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nehoda se došetřuje na dálnici D5, a to ve směru na Plzeň na 47. a půltém kilometru. Dejte pozor taky na trase Liberec-Turnov, konkrétně u Jeřmanice na silnici 35 na 30. a půltém kilometru máme tu odstavený vůz kvůli defektu.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Převážně oblačno, místy zataženo, počítejte s deštěm či přehánkami a teplotami do 29 stupňů. Zítra to bude podobné, čeká nás oblačnost, to bude i zataženo, počítejte s deštěm či přehánkami, srážky pak ustanou během odpoledne a taktéž by se mohlo vyjasnit. Teploty se dostanou na 16 až 21 stupňů. Ode mě je to vše, vyladíte stále Evropu 2 a stále Kubu Štěpána.
0: Podíváme se do Brazílie, kde se z obyčejného zvuku stal malý ptačí chaos, a garantuju vám, že po této skutečné historce budete doma poslouchat vyzvánění mobilu o trochu podezřívavěji. Počkejte si.
2: Evropa 2. We were staring down disaster. That night we almost called it quits.

Společnost vám dělá Evropa 2. Jak píšou brazilská média, objevil se papoušek, který naučil ostatní ptáky napodobovat vyzvánění mobilu. Na jednu stranu fascinující ukázka zvířecí inteligence, na druhou stranu psychologická past na každého člověka v okolí. Představte si, sedíte doma, slyšíte telefon, sáhnete po něm a nic. Za chvilku znovu a zase nic. A po pár pokusech zjistíte, že vám nevolá šéf, že vám nevolá banka, finančák ani kurýr, ale že je to papoušek, který si z vás doslova udělal živý experiment. Papouš se umí skvěle napodobovat zvuky z okolí, hlasy, pískání, alarmy, mikrovlnku a teď očividně i právě zvuky mobilu. Jenže když se to naučí víc ptáků najednou, může se z obyčejného rána stát call centrum v korunách stromů, že jo? Je na tom krásně vidět, jak moc nás vyzvánění pořád dokáže postavit do pozoru. I když nepřichází z kapsy, ale od opeřence. Papoušek tím vlastně dokonale vystihl dnešní dobu. Už ani příroda nám nedá klid od telefonu. Hezký odpoledne, přeju, jsme Evropa 2. 15 až 18.

0: parku, že budeš koukat na robota, jak metá salta. A budeš říkat, yeah, hop.
1: Evropa 2 jede za tebou. Nasty, Arny, Vojtáno a Petr Říbal ti rozhýbou bránici už 24. července v amfiteátru Loket.
0: Já napíšu mámě ještě.
1: A ty budeš s Evropou 2 u toho. Zahraj si každý den o 4 lupeny na Evropě 2. Může to přijít kdykoliv. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Night. 24. července v amfiteátru Loket.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
1: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. James Bond se musí každému představovat. Mně zná každý.

0: 2, kde to stojí.
1: I v neděli sledujeme na R2 provoz, který zesiluje na D1 směrem do Prahy. Před Šmejkalkou, kde je omezení, se tvoří fronta. Postojíte si nárazově taky na silnici 3 z Tábora do Prahy v okolí Votic a Benešova. V hlavním městě se plní Štěrboholská spojka směrem na Průmyslovou. Na Náchodsku pozor ve směru z Nového Města nad Metují do Mezilesí. U Jestřebí došlo ke střetu vozidla s cyklistou. A podobná komplikace je momentálně v Ústí nad Labem v ulici Přístavní. Díky, Michale, za info. Tak ať už míříte kamkoliv, buďte opatrní a šťastnou cestu přeju. Evropa 2. Maximum muziky. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Pane doktore, mívám šílený sny, kde mluví tygři a ještěrky, kosmický lodi lítají skrz prastarý hrady a meče se chovají jako Teslova inertní plynová výbojka. Je to se mnou zlý?
1: Ale není. Zajděte si do kina na Vládce vesmíru. Ti vás už vykurírujou.
2: Vládci vesmír. Už za tři dny v kinech.
3: It just makes you sound a little very crazy.
2: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Tady je vaše Evropa 2. Vědci zjistili, že uklízení při hudbě může výrazně zlepšit náladu. To je dobrá zpráva hlavně pro všechny, kteří mají doma nepořádek a potřebují tomu dát nějaký vědecký rámec, protože najednou nejde o zoufalé dohánění domácnosti, ale o psychologicky prospěšnou aktivitu s hudebním doprovodem. Hudba totiž pomáhá mozku přepnout do příjemnějšího režimu, člověk se víc hýbe, má lepší tempo a běžné domácí povinnosti najednou nepůsobí tak otravně. Vysávání se změní v malý koncert, utírání prachu v choreografii a mytí nádobí ve dřezu v soukromý festival, na kterém jste hlavní hvězda vy a houbička, že? Budete se divit, ale ono na tom fakt asi něco je. Bez hudby je úklid jenom úklid, s muzikou je to pořád úklid, ale aspoň máte pocit, že váš mop má rytmus. Navíc během uklízení vidíte výsledek poměrně rychle a když do toho hraje oblíbený song, nálada jde nahoru skoro sama. Samozřejmě je tady jedno riziko, že místo úklidu začnete zpívat do násady od smetáku a po 20 minutách máte pořád nepořádek, ale za to za sebou velmi přesvědčivé turné po obýváku. Každopádně věda mluví jasně, pusťte si muziku a uklízejte. Jenom bacha, sousedí nemusí poznat, že nejde o večírek, ale o nějaký generální úklid koupelny. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trh.

0: Fino.
1: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
0: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
1: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
0: Taneční skupina Roku.cz.

0: Forgot lyrics.
1: Tady je vaše Evropa 2 na 17. hodinu. Přidá Zuzka Kozáková nové zprávy.
2: Vítejte u zpráv. Téměř 610 miliard by v příštím roce mohlo být potřeba na zdravotní péči. Jak píše web veřejnoprávní televize, počítá s tím i výsledek hlavní části dohodovacího řízení mezi pojišťovnami, nemocnicemi a dalšími poskytovateli péče. Většina jejich zástupců se dohodla na růstu úhrad o 2 až 4 %. Má to ale podmínku. 25 miliard, o které by se státu zvýšily platby za pojištěnce. Ministerstvo financí ale o tomto kroku ještě nerozhodlo. Řidiče v Praze čekají o letošních prázdninách v souvislosti s rekonstrukcemi dvě hlavní dopravní omezení, a to již zahájená uzavírka části Plzeňské a především zúžení Kbelské. Pokračovat budou také práce například v Jaromírově, Počernické v souvislosti se stavbou tramvajové trati, ve Vídeňské či na přestavbě křižovatky Aviatická u Ruzyňského letiště. Nizozemské úřady povolily znovu vyplout lodi MV Hondius, na které se rozšířil hantavirus. Hygienici v pátek provedli závěrečnou kontrolu lodě kotvící v Rotterdamu. Během ní zjistili, že Hondius byl náležitě vyčištěn a podle pravidel vydezinfikován. Celkem se v souvislosti s touto plavbou nakazilo 13 lidí, včetně 3, kteří zemřeli.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Opatrně na dálnici D11 na trase Praha-Jaroměř-Sever na 48. a 5. kilometru máme hlášenu sraženou zvěř na vozovce. Bouralo se v Chebu ve Vrázově ulici a na Žďársku pozor na silnici 360 u Jimramova, kde se střetl osobní vůz s motorkářem.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Převládá oblačnost, místy je zataženo, počítejte s deštěm či přeháňkami a teplotami do 29 stupňů. Zítra pak bude oblačno až zataženo, počítejte opět s dešťovými přeháňkami. Ty pak ustanou během odpoledne a nakonec by se mohlo vyjasnit. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů. Ode mě je to vše, vyladíte nedělní Evropu 2 a krátce po 17. pokračuje Kuba Štěpán.
1: Do šrapnelu zamíří Red Hot Chili Peppers a skladba, která už názvem říká, že někdy dokážeme udělat pořádné drama i z úplné maličkosti. Jaký single obohatí nedělní odpoledne? Počkejte si.
3: Evropa 2.

0: Hitový hudební šrapnel Evropy 2.
1: Kapela Red Hot Chili Peppers o koření další minuty, a to se singlem z roku 2006 Storm in a Teacup. Název v překladu znamená bouře ve sklenici vody, tedy velké drama kvůli něčemu, co možná není tak zásadní. Skladba je hodně energická a trochu chaotická, takže k názvu sedí naprosto dokonale. Textově je to spíš typická Chili Pepperská směs nadsázky, vztahového napětí, taky provokace a slovních obrazů než příběh s jasným dějem. Zkrátka malý osobní zmatek zabalený do basy, kytar a neskutečný energie.
0: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.

0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Myslím, že jsem je sama mluvit.
2: Jo, já taky děkuju, že jste to zvedli.
0: Songy na psání.
3: Co ti můžem zahrát?
1: Cože?
3: A pro koho to bude?
1: Cože?
0: Nebo legendární song za trest.
1: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
0: Super. Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
4: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
5: Pocem ty draku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Tohle je možný jenom tady.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
0: Zpátky k muzice.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Jednou mi paní učitelka řekla, že neumím. Tak jsem ji naučil.

Evropa 2, kde to stojí? Silný provoz brzdí D1 směrem z Brna do Prahy od Divišova až nakonec omezení k mostu Šmejkalka, počítejte s kolonou. V Praze je plná Štěrbohorská spojka od sjezdu z D11. Na Lanový most je čekačka na 10 minut. Postojíte si i na Nosilském mostě, a to na trase do centra. V Ruské ulici u křižovatky s ulicí Pod Rapidem se střetly dva vozy. Pád cyklisty šetří v ulici Jihozápadní Římská 4. Podobně je tomu v Rychnově nad Kněžnou v ulici u nemocnice. Díky, Hanko, za zprávu. A zpomaluje silnice 3 z Tábora do Prahy. Nárazové zdržení je u Botic, Olbramovic a taky v okolí Benešova. Tak jezděte v klidu, žádný spěch a šťastnou cestu. Evropa 2. Maximum muziky. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Tady je vaše nedělní Evropa 2. Jedna španělská restaurace zavedla poplatek za příliš hlučné děti. A jak se dalo čekat, okamžitě tím rozdělila lidi na dva tábory. Jedni říkají, konečně někdo myslí na klid u jídla, druzí říkají, děti jsou děti, občas prostě křičí, brečí nebo vysvětlují celému podniku, že hranolky se nesmí dotýkat omáčky. Restaurace tím nechce trestat rodiny, ale spíš upozornit na to, že i ostatní hosté se přišli v klidu najíst, což je pochopitelný. Na druhou stranu každý, kdo někdy byl s dítětem v restauraci, ví, že plán dáme si pohodový oběd v uvozovkách se může během 5 minut změnit v krizové řešení s pastelkami, pitím a samozřejmě hranolkou na zemi. Celé to otevírá zajímavou otázku, kde končí normální dětský hluk a kde začíná koncert pro celý podnik, protože jedno dítě, které si něco povídá, je v pohodě, že jo? Ale dítě, které 20 minut napodobuje sirénu, už možná patří do nějakého dopravního zpravodajství a možná by restaurace mohly zavést poplatky spravedlivě pro všechny. Za hlučné děti, hlasitý telefonáty a taky za lidi, kteří u vedlejšího stolu vysvětlují svůj rozchod tak nahlas, že už fandí i kuchaři s obsluhou. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Potřebuji, abyste mě vzali na loď. Abych se probudila ještě jednou na kotvě v zátoce.
3: Nový film režiséra Jana Svěráka s názvem Pět švestek vznikal dlouhé měsíce v naprostém utajení. Natáčení pak probíhalo minulý rok v srpnu a v září. 11 dní se točilo v Česku a 3 týdny v Řecku přímo na plachetnici, kam se vešel jen minimální štáb složený většinou z přátel a rodiny.
4: Neděláme to pro sebe, ale pro všechny starý lidi na celém světě. Jsme výzkumníci.
3: Tak třeba obraz této nevšední filmové cesty si vzal na triko syn.

0: komedie o přátelství, lásce, odpuštění a především o odvaze žít naplno v každé životní etapě. Takže si zbalte svých pět švestek a vyrazte do kina na novinku Jana Svěráka.
1: Tak to máme, to bude krásný.
0: Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Čas práci.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2, kam vyrazit?
3: Pátý ročník jedinečného konopného veletrhu v Praze je tady. Poprvé v novém termínu, poprvé na dva dny a poprvé po legalizaci. Nová éra konopného veletrhu a festival Prague 420 proběhne 6. a 7. června na magickém prostoru Prague Louka, kde se propojí biznis, kultura i komunita. Návštěvníky letos čeká dosud nejbohatší program v historii akce. Můžete se těšit na divokého býka ve tvaru jointa, ruské kolo a řadu dalších atrakcí. Hudební část programu je letos našlapaná nejen lokálními headlinery. Vystoupí mimo jiné například legendární H16, PTK, Michailov nebo Elboy. Tak se přijďte určitě ukázat, termín je 6. a 7. června na magickém prostoru Prague Louka. Doporučuje Zuzka Kozáková a samozřejmě taky Evropa 2.
4: Ahoj, zdraví vás Mirka Topinková.
5: A Ondřej Synek. Zveme vás na legendární vesařský závod 113. čest primátorky.
4: Pojďte s námi první červnový víkend fandit na náplavku Rašínova nábřeží v Praze.
5: Program závodu najdete na primátorky.cz.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
7: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
8: No, Alena Walker, Faded.
7: Jo, Faded.
9: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
7: Imagine Dragons.
9: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
10: Řekni to po svým. Stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2. To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsání. Sejdou se totiž ty nej...

0: Show nebo Latino.
1: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
0: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
1: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
0: Taneční skupina Roku CZ.
1: Držíme ti flek i ve Strakonicích. Evropa 2, 95.3 FM.

0: Posloucháte Evropu 2, co je kde nového, ví Zuzka Kozáková. Na řadě jsou zprávy na 18. hodinu.
1: Dobrý podvečer. Pravidla pro odvádění daně z přidané hodnoty v přeshraničním obchodě v Evropské unii by se měla zjednodušit. Předpokládá to návrh zákona, který do českého práva převádí příslušnou evropskou směrnici a který v pondělí projedná vláda. Ministerstvo financí neočekává, že by změny měly významný dopad na veřejné rozpočty. Už na konci roku by se mohl na Karvinsku začít stavět nový průmyslový park. Investor slibuje, že tady vznikne až 4,5 tisíce pracovních míst. Město spolu s památkáři teď řeší památkovou ochranu území, která na místě platí a mohla by plánovanou výstavbu výrazně zkomplikovat. Paříž zažila po triumfu PSG v sobotním finále fotbalové ligy mistrů rozsáhlé nepokoje. Střety mezi fotbalovými fanoušky a policií po celé Francii vedly k více než 400 zatčení. Na záběrech ze sociálních sítí či agentury Reuters jsou vidět zásahy těžkooděnců, hořící vozy nebo zapálená kola. Dojít mělo i krabování.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: S nehodou je potřeba počítat na dálnici D1 ve směru k polským hranicím. Na 196. kilometru srazily se tu dva vozy. V Žadci v ulici Boženy Vykové Kunětické máme padlý strom na vozovce a komplikace jsou aktuálně na Znojemsku. Na vjezdu do obce Vítov boural tu motorkář.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Převládá oblačnost, místy je zataženo, můžete počítat s deštěm či přeháňkami, teploty nepřekračují 29 stupňů. V pondělí bude oblačno až zataženo, opět se připravte na dešťové přeháňky. Ty ustanou ve večerních hodinách, stejně tak by se mělo nakonec i vyjasnit. Na teploměrech naměříme 16 až 21 stupňů. Tolik dnešní poslední zprávy, vyladíte Evropu 2 a teď už taky Music Chart s Bobem Švarcem.
0: Už se to v historii živých hudebních vystoupení stalo několikrát, to, co chci teď zmínit v úvodu dnešní chart na Evropě 2. Takový zvláštní fenomén, poslouchejte, v úterý 19. května vystoupila v Polsku legendární americká metalová kapela Metallica. Teta, jak zpívala i v Česku tehdy písničku Jožin z Bažin, si možná vzpomenete, písnička slavná od Ivana Mládka, a pan Mládek pak v nějakém rozhovoru říkal, že když mu to lidi posílali, že Metallica hrála jeho věc, tak že si říkal, a co jako, protože se domníval, že Metallica je skupina z Čáslavy, tak Metallica, která není z Čáslavy, ale z Ameriky, tak minulý týden zahrála na Slezském stadionu v Chorzowie, doufám, že to vyslovuju správně, nebo se to aspoň doufám, to moje výslovnost přibližuje správné výslovnosti v polštině. No a fanoušci tam slyšeli teda největší hity, pochopitelně Metallica, s tím, že skupina hrála na pódiu, které bylo umístěné uprostřed prostoru, takže vlastně diváci mohli sledovat kapelu ze všech tribun, ze všech čtyř tribun, což nebývá zvykem, vždycky jedna bývá uzavřena. Snažím se jenom na tom demonstrovat, že opravdu ten koncert byl obrovský, spektakulární. 90 tisíc fanoušků z Polska dorazilo, byl to dokonce polský rekord, co se týká návštěvnosti, a podle tamních médií se koncert stal i největší stadionovou akcí v polské historii. A teď to přijde. Koncert byl jako obvykle hlasitý a to všechno způsobilo i to, že ho zaznamenali seismografy. To je to, co jsem říkal v úvodu, že se to už několikrát stalo, ale mám pocit, že takhle blízko k nám ještě ne. Že to bylo vlastně v Polsku, kousíček. Dokonce Slezské planetárium k tomu vydalo prohlášení. Koncert Metallica se ukázal být událostí, kterou pocítili nejen fanoušci u pódia, ale i fanoušci kolem. Intenzitu zvuku a reakci publika zaznamenala seismologická stanice v nedalekém Slezském vědeckém parku. Vibrace doslova uvedly zemi do pohybu. To je ta skutečná síla metalu a skutečná síla hudby. Konec citace a ještě dovětek. Nejintenzivnější nahrávkou byla podle zástupců planetária úvodní píseň nazvaná Creeping Death, která zněla před 21. hodinou. Takže noční klid teda porušen nebyl, ale asi to dunilo solidně. No, tak já vždycky, když tohle se někde stane, tak já to mám rád si o tom takhle přečíst a trošku o tom popřemýšlet, že vlastně mi to přijde jako dobrá připomínka toho, jak muzika fakt má neskutečnou sílu, že i zem se otřásá, přátelé. Jinak s tou silou samozřejmě se to dá vzít i přeneseně, ne takhle doslova, že prostě muzika má sílu třeba spojovat nebo právě otřást něčím. No a když to vemu teda přeneseně, tak vlastně i vy co hlasujete k nám do hitparády, tak máte možnost otřást právě žebříčkem, když zahlasujete na Evropa2.cz, tak se to tady může otřásat takovým způsobem, že se to všechno promění. Tak pojďme to všechno shrnout teď, máme na to 2 hodiny jako obvykle v Music Chart na Evropě 2. Já jsem Bob Schwarz a dneska je to už 21. pochopitelně vydání v roce 2026, jsem se trošku posunul v čase, 21. s tím, že ale my tady ani po 21. letos nezměníme pravidla, takže než si dáme ten samotný žebříček, tak si dáme 2 soutěžní novinky. Tak ta první je tady, John Summit, Lavinia jsou ti, kteří se pod ní podepsali a za chvilinku já vám k tomu řeknu podrobnosti. Začínáme.
2: Evropa 2, Music Chart.

Posloucháte hitparádu Music Chart na Evropě 2. To říkám pro ty, kteří před chvilinkou nestihli úvod a pro ty, kteří neznají úplně pravidla, jaká tady dodržujeme, tak ještě dodávám, že tohle stále nebylo to, pro co se hlasovalo před týdnem u nás na webu Evropa2.cz. Toto byla teprve první soutěžní novinka. Pro tu půjde hlasovat až vlastně ode dneška dál. A John Summit, Lavinia jsou jména, která už jsem zmiňoval, že právě tu novinku číslo 1 připravili. Stejně zvláštní jméno John Summit. Ono se to fakt píše jako summit, jakože summit, jako setkání nebo kongres, nevím, jak to jinak přeložit. Mohl by mít ještě třetí jméno John Summit NATO, že jo? Teď se hodně řeší, kdo pojede na summit NATO, tak to tady nebudeme úplně otvírat, ale každopádně John Summit Lavinia. On je teda sám hvězdným DJem už dnes, ale začínal jako účetní v Chicagu a kam to dotáh, až na světová pódia. A toto je jeho nová skladba s názvem Shadows, což je druhý single z druhého alba, které má půvabný název, to možná zazpomínal na doby účetního CTRL Escape. A vlastně už jedna věc vyšla z tohohle alba, Lights Go Out, tohle je druhá, jinak samotné album, tak datum vydání bylo v polovině dubna. No a přizval si, jak to tak DJové dělají, protože samozřejmě ten hlas, to jste slyšeli, že nebyl chlap, to byla dáma. Lavinia se říká, nebo možná se tak jmenuje Lavinia Hope, nadějná umělkyně, 23letá z Berlína. Nicméně narodila se v Itálii a vyrůstala v Británii a pak se teda asi rozhodla, že bude žít v Berlíně, což je takové kosmopolitní město umělců plné. Tam prý objevila svoji vášeň pro hudbu a dala se dohromady už s několika DJ, myšleno teda pracovně, Gabry Ponte, Toby Rom, Jonatas nebo Ellie Oaks. Všestranná umělkyně s jedinečným hlasem a touhou vyniknout, tak teď po boku Johna Summita novinka číslo 1 Shadows. Jdeme na novinku číslo 2. A já tady vidím své oblíbené jméno, Kygo, toho mám velmi rád. No a k tomu ještě Khalid Griffin, ti to všichni tak připravili dnešní novinku číslo 2, tady je.

Evropa 2, hitparáda Music Chart a Kygo v hlavní roli s novinkou číslo 2 dneska. Jak jsem říkal, můj oblíbený DJ a producent, který vydává tento svůj nejnovější single s názvem Save My Love, na kterém spolupracoval s Khalidem. A taky Griffin se podílel na téhle nahrávce. To je borec, který má na svém kontě produkce skladeb jako třeba Talking Body od Tolo, nebo Animals od Maroon 5, nebo Desire od Years and Years. No a tohle vydání vlastně je tak trošku obnovení spolupráce mezi Kygem a Griffinem. V roce 2022 tak zaznamenali úspěch, když vydali skladbu Woke Up and Love, která zaznamenala přes 240 milionů přehrání na různých digitálních platformách. Takže základ mají pánové dobrý, základ, jak se říká, fundament. Takže myslím, že touhle novinkou druhou dnešní to jenom potvrzují. Mně se každopádně tahle nová věc líbila. I když co já, jde hlavně o vás, tak hlasujte. Hlasuje se na Evropa2.cz a podle toho to pak vypadá třeba tak, jako právě teď, že začínáme 20. místem a na něm Giant Rooks. Otvíráme žebříček.

0: Medúza a Henry Camamil na 19. místě v hitparádě Music Chart na Evropě 2. A už za chvíli pokračujeme třeba místem 18. Ale mám toho mnohem více, tak vydržte.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Boba Schwarze. Evropa 2.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Karel Poborský desá! Krásně to zkusili, 1-0!
5: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Riegerových sadech.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
7: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Každé úterý a neděli v 8 večer.
11: Tam se občas není čemu zasmát.
10: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
12: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
10: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
13: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no tak tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
10: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
14: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
15: No, od Alena Walkera a Three Fighters. Three Fighters.
16: Řekl si, jak se tam zpívá to panda, panda.
10: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.

Posloucháte Hitparádu Music Chart na Evropě 2 a novinkový blok teď, protože tohle na 18. místě byly nový Činasky a nový Afrojack C a David Guetta za chvilinku na místě 17. Nicméně, ještě bych se pozastavil u posledních slov právě v novince od Činasky, možná si vzpomenete, co tam zaznělo. Poslední věta byla, jak máš to ráda, a to se hodí k tomu, co tady teď mám o Aikenovi. Aiken, muzikant, který teď koncertoval s Niem v České republice, a taky díky nám spousta lidí tam byla, protože jsme na Evropě 2 rozdávali vstupenky, ale o tom hovořit nechci. Chci hovořit o tom, co Aiken teď potvrdil, prozradil vlastně a potvrdil, hodí se to, že tady koncertoval, možná buďme rádi, ale že v tomhle ohledu už asi má plný stav, nevíte, o čem mluvím, vysvětlím. Totiž on připustil, že žije v takovém tom polyamorním vztahu, nebo polygamním dokonce, že prostě má několik manželek, protože jasně, polyamorie bude několik partnerek a polygamie znamená několik dokonce manželek, což teda nechápu, že mu pravidla, respektive zákony umožňují, asi tam prostě, kde ta manželství uzavřel, tak tam se to tak prostě bere. Takže má prostě několik žen, proto říkám možná dobře, že tady u nás už nemohl vybírat, bylo by z čeho v Česku, že jo, to myslím, že tady na ulici člověk potká každou chvíli víc těch krásných holek než těch ostatních. Vlastně všechny jsou krásný, to jsem fakt odbočil. Já chci dostat k tomu, že tady on vlastně vysvětluje, Aiken, jakým způsobem mu to funguje, že má těch několik manželek. Myslím, že spousta mužů teď si říká, je, mám jednu a mám co dělat, abych to dal. Tak on vysvětluje, že zásadní je, aby byla jasně daná pravidla a určitá hierarchie, aby fungovala v tom vztahu, že prostě musí být někdo, kdo má hlavní postavení. A tohle v tom případě je on, jako hlava rodiny, ale taky jedna z žen. Je to ta jeho úplně první manželka, která to všechno toleruje, zároveň označuje za královnu celé rodiny. Tvrdí, že všechny ty jeho manželky jsou mu věrné, zatímco on má vlastně několik manželek, tak oni mají fakt jenom jednoho muže jeho. To je sebevědomí, ale tak asi ví. No a že prý základ je, aby to bylo výhodné pro všechny. A myslím, že tady se dostáváme k tomu gro celého příběhu, že on vlastně říká, všechny se díky mně mají dobře, nesu odpovědnost za všechny své partnerky, všechny své ženy, musím se k ním chovat spravedlivě, stejně, a týká se to samozřejmě i majetkových záležitostí, takže jsme doma. A to si vlastně myslím, že je ten důvod, proč ta polygamie nebo polyamorie není pro každého, jo? Protože představte si, že třeba tenhle frajer do té pařížské, a nemusí to být ani pařížská, když chcete koupit nějaký pěkný dárek, tak prostě do toho obchoďáku, tak my normální tam jdeme jednou. Že jo, na jeden nákup. A tady třeba Aiken tam by do té pařížský musel třeba 7x za sebou. To nechceš.

Music Chart. Po 16. místě a tu Colors, Harry Styles. Pro dnešek obsadil místo 15., tak si ho pojďme dát. A už se taky pojďme těšit na první dnešní Future Hit. Nessa Barrett za chvilinku s novou písní Mimo soutěž.

Posloucháte hitparádu Music Chart na Evropě 2 a jdeme na první dnešní Future Hit. Předtím, než si dáme na 14. místě, tedy Osvím se, nebo taky potom bude 13. Mimi Web. Teď taková ta novinka, pro kterou zatím se nedá hlasovat. Zatím si ji můžeme opravdu jenom užívat a prožívat to, co z ní cítíme, abychom věděli, jestli třeba za týden, až bude mezi soutěžními novinkami, tak jestli se vyplatí jí dát hlas, tak Nessa Barrett, americká zpěvačka, která právě vydává novou desku s půvabným názvem Jesus Loves a Prima Donna. Mimochodem Nessa Barrett, ono se to píše Barrett, připomíná by to, že tady deska mezi novinkami máme zase toho muzikanta, co se jmenuje Noah Kahan, takže Barrett, Kahan, ta čeština tady dneska jede, i když to vlastně vůbec čeština není. Tak Nessa Barrett, abych to úplně nezamluvil, s novou deskou, na které je i nový single, který teď uslyšíme, Buffalo 66 se jmenuje, a je to skladba, kterou prý Nessa napsala sama po zhlédnutí svého oblíbeného stejnojmenného filmu Buffalo 66. Neznám, tak když tak se můžeme podívat, co to je, nebo minimálně o čem to je. Skladba je inspirována motivem stockholmského syndromu. Stockholmský syndrom, to je vlastně to, že člověk, jestli se nepletu, tak že si vlastně najde vztah, kladný vztah, možná se i zamiluje do někoho, kdo ho nejenom ničí, ale snad, že ho i drží třeba v zajetí. A možná je to teda myšleno nejenom v zajetí jako reálně, že stockholmský syndrom fakt mívávali rukojmí při nějakých útocích, ale že asi i v přeneseném slova smyslu, že zkrátka stockholmský syndrom může vzniknout v toxickém vztahu, že člověk prostě zůstává tam, kde by zůstávat neměl. No, taková hluboká myšlenka skrývá se v dnešním prvním Future Hitu. Tady je Evropa 2 Music Chart. Future Hit.

Posloucháte hitparádu Music Chart na Evropě 2 a vzhledem k tomu, že jsme tady před chvilinkou zmiňovali pojem stockholmský syndrom, tak mě to začalo vrtat hlavou. To musím říct, že je jedna z nemnoha mých dobrých vlastností zvídavost, takže hned se vždycky zajímám. A tohle je fakt dobrý. Přesná definice stockholmského syndromu, to jsem neznal, ale hlavně ten původ toho termínu jsem vůbec netušil. Takže stockholmský syndrom, jo, je psychologický stav, kdy si oběť, například rukojmí, ale třeba taky týraná osoba, opravdu ve vztazích, vytvoří pozitivní, někdy až láskyplné emoční pouto ke svému vězniteli nebo agresorovi. Jde o nevědomý obranný mechanismus, který obě

0: ti pomáhá vyrovnat se s extrémním stresem a strachem o život. A teď tohle je dobrý. Pojem poprvé použil a popsal tento fenomén švédský psychiatr Nils Bejerot v roce 1973. Ten název odvodil od přepadení banky na náměstí Norrmalmstorg ve Stockholmu. Během šestidenního dramatu si tam rukojmí vytvořila k únoscům tak silné pouto, že po osvobození je odmítli udat, zažalovat a dokonce pro ně začali vybírat peníze na právníky. Takže pozor, pozor na to. Pozor na stockholmský syndrom, jak jsme slyšeli, platí to nejenom v takhle vypjatých situacích, jako je třeba něco s kriminálním podtextem, ale opravdu to platí i ve vztazích. Nicméně, já teda doufám, že my to tady nemáme v tom našem vzájemném vztahu, myšleno jakože vy i já, že se tady máme rádi tak nějak čistě, a proto teda já s velkou radostí říkám, že ještě hodina, víc než hodina je před námi. Nicméně ještě musíme zvládnout všechno v téhleté, co je před námi, takže 12. místo Illinium Elidu. Je to pát týdne, musím poznamenat. No a potom taky ještě místo 11. Timmy Trumpet Oaks a pak už hurá do druhé hodiny dnešní hit parády na Evropě 2.
1: Evropa 2 Music Chart. Pát týdne.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum možný. Evropa 2. Evropa 2. Music Chart.
1: Jak se to zatím vyvíjí v dnešní hitparádě Music Chart na Evropě 2, si pojďme říct teď v polovině. Je to hitparáda 21. letos, a nebo taky 684. celkově. I dneska s Bobem Švarcem a se spoustou vašich hlasů, co jste dali na Evropa2.cz. Díky za to. A potom z těch vašich hlasů je tohle 20. místo Giant Rooks, místo 19. Meduza a Henry Camamil. Novinka od Činasky na místě 18. a nebyla jediná. Hned potom na místě 17. taky novinka v podání sestavy Afrojack, Sia a David Guetta. Two Colors Sandro Cavazza místo 16. na 15. pozici Harry Styles, tedy svým z 14. na 13. místě Mimi Web. Pádem týdne z 8. na 12. tak se staly Illinium a Ellie Due a místo 11. asi jsem to říkal, že na něm Timmy Trumpet a Oaks, ale nedodal jsem určitě, že to je právě taky jedna z novinek z minula. No a když teda novinky tady dřeníme, co to jde, tak rovnou si pojďme shrnout vlastně už se dá říct dvě ze čtyř, co jsme slyšeli. Novinka číslo jedna, John Summit a Lavinia. Novinka číslo dva, to jsou Kygo, Khalid a Griffin. A novinka číslo tři, to je Niall Horan. A toho jsme ještě neslyšeli, tak to pojďme napravit. Tady je.
0: Evropa 2 Music Chart.

Evropa 2, hitparáda Music Chart a novinka číslo 3 z alba nového, které vydává 5. června letošního roku Nile Horan a tím vlastně uzavírá své umělecké portfolio, nebo rozšiřuje ho, to si ještě neuzavírá, to by bylo přece jenom brzo, ale uzavírá ho, nebo zase jsem to řekl, rozšiřuje na 4 kusy. 4. studiové album je právě to nové, má název Dinner Party, bude na něm 12 tracků, včetně už vydaného singlu stejnojmenného. Teď jsme ovšem slyšeli prý zpěvákovou nejoblíbenější píseň s názvem Little More Time. Je to song o touze zastavit čas, kdybychom jenom prý mohli stisknout pauzu, zastavit na chvilku svět, ale přesto v něm žít dál. Trávím spoustu času mimo domov, takže když jsem se trošku usadil, cítil jsem nutkání napsat píseň o těch malých okamžicích, ve kterých bych chtěl zůstávat, říká Nile Horan. Tak já k tomu ještě přidávám jednou tu informaci, že to byla dnešní novinka číslo 3. No a zároveň přidávám ještě jednu věc, že už pomalu slyšíte novinku číslo 4. Před týdnem Future Hit, dneska soutěžní novinka a Noah Kahan pod ní podepsán.

Nebyl to future hit před týdnem, byla to ukázka zvenku, to tady musím teď říct, protože by to přišlo jako zpráva od supervizora hit parády Music Charta Evropě 2, to se teda omlouvám, promiňte, to byla klukovina, takhle se splíst, sakra, jako ono to minule zaznělo, ale na úplně jiné pozici, tak já dneska ty peníze, které bych si vzal za to, že tady jsem, tak já je normálně vrátím jménem na charitu, abych si tím trošku posypal popel na hlavu, abych se omluvil, ale pojďme si k tomu něco říct, co jsme teda slyšeli minule jako ukázku zvenku a dneska je to už soutěžní novinka číslo 4 od amerického zpěváka a skladatele, který se jmenuje Noah Kahan, který má nové album celé, nejenom novou písničku, to album se jmenuje The Great Divide a o něm říká, těch pár let tvorby bylo plných strachu a tlaku, ale i radosti a štěstí, jako bych bloudil ve tmě s rukama před sebou a hledal vypínač. Nakonec mě ale vedla za ruku moje rodina, kapela, producenti a samozřejmě moji fanoušci. Jsem velmi hrdý na to, co jsme vytvořili a doufám, že si tento sen budeme moci plnit ještě dlouho. Tolik slova charismatického zpěváka, od kterého teď jsme slyšeli právě z toho nového alba novou píseň s názvem Doors. Je to novinka číslo 4, to je taky důležitá informace. Pakliže byste chtěli hlasovat u nás na webu Evropa2.cz, dneska ještě myslím nezaznělo, že se vždycky hlasuje od čtvrteční 20. hodiny, to znamená po skončení premiéry hitparády můžete to rozpálit hlasovací maraton na Evropa2.cz. No a potom můžete tvořit celou tu top 20. Z ní my teď už ovšem se díváme do top 10. A musím podotknout, že právě díky těm hlasům, tak na tom 10. místě došlo takovému tomu sympatickému posunu vzhůru, konkrétně dnes z 18. na 10. místo. Je to tím pádem teda šplh týdne, ten největší posun vzhůru a povedl se dvojici Ale Farben a René Miller. Tak tady jsou. Evropa 2 Music Chart.

0: Music Chart na Evropě 2, hit paráda Music Chart a deváté místo za námi už v tuhle chvíli od One Republic, ti se takto umístili. No já už se ale dívám víc do dálky, takže vidím už i místo osmé, tak to si dáme ale za chviličku, po kratičké pauze, kterou doufám, že vydržíte. A vlastně můžete zatím ten čas využít k tomu, že budete třeba hádat, kdo že dosáhl na to osmé místo. Já můžu nabídnout i nápovědu, že ta píseň na osmičce dneska tak je debutem mladé české zpěvačky, čerstvě 20leté, a je to taky zpěvačka, která disponuje slavným jménem, kterému ale myslím si, že určitě dělá čest. Takže myslím si, že tušíte, kdo to je, ale jak říkám, tuhle hádanku odhalím až za chvilinku. Stejně jako vás jenom navedu, kam se dneska vydáme v hudební zpátečce, tu si právě dáme hned po osmém místě, vždycky takové to hudební vzpomínání. A myslím si, i když vám neřeknu přesně ten letopočet, ten rok, kam se vydáme, tak nápovědou může být, že tady v té top 20 tehdy třeba byla Tereza Kerndlová, nebo Lemont, nebo třeba Miley Cyrus, ale v trošičku opravdu jiné, řekněme, části své kariéry. Prostě je to určitě dost dávno, ten čas, kam se dneska vydáme, a bude to už za chvilinku, tak vydržte.
1: Evropa 2, Evropa 2, maximum Boba Schwarze. Evropa 2. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
2: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
4: Zpátky k muzice.

Posloucháte Hitparádu Music Chart na Evropě 2, tak odhalení nastalo poměrně rychle, že na tom 8. místě pro dnešek je Charlotte God s novinkou In Too Deep. S debutem, ale je to stále i novinka. Jinak za chvilinku na místě 7. si dáme sestavu Calvin Harris a Kasabian. Sestava, protože Calvin Harris jednotlivec, Kasabian kapela. Předtím ale hudební zpátečka. Tak jsem taky už avizoval, že dneska je to dost let. Ta doba, kam se vydáme, teď na to ještě jednou koukám, že to je rok 2009, čili 17 let a mám chuť tady pustit 10 věcí, aby opravdu se člověk naladil, aby vy jste se naladili na to, co tady před těmi 17 lety v hitparádě bodovalo. Tak pojďme začít rovnou 20. místem, to myslím, že si určitě vybavíte, tenhle ten obrovský hit Paper Planes.

Tak nevím, jestli fakt doba se posunula, nebo i já jsem vyměknul, ale mně tam vlastně přijde strašně zvláštní to odjišťování té zbraně a to střílení. Vlastně jako si úplně neumím představit, že by to dneska bodovalo tak, jako to bodovalo před těmi 17 lety, ale jak říkám, možná už jsem taky prostě vyměk. Tak pojďme, ale přece jenom radši dál, pojďme na ty už dnes vlastně zmiňované Le Monde. To byla ta zvláštní sestava česká, možná pro někoho překvapivě. A oni vlastně tak jako zpívali, mám pocit chvilku anglicky, chvilku česky, byl tam rap, byl tam zpěv a prostě

Teda nechci si hrát ta hudebního kritika nebo recenzenta, to ani omylem, na to fakt jako nemám, ale já v tom trošku cítím inspiraci tehdy velmi populární Veronou. A teď možná je někdo opraví, že Lemont tady byli mnohem dřív než Verona. Nevím, prostě je to ta doba a říkám si schválně, vrátí se to? Když si vezmete, že vlastně 80-ky, 90-ky, tak jsou zase v kurzu, tak třeba jednou i tenhle ten styl mezi lety 2000, 2000, třeba 10 populární, prostě všechny ty Karmy, Verony nebo Lemont, třeba jednou zase je tady, budeme mít v hitparádě jako aktuální hity. Nicméně jdeme dál, ještě jedna ukázka z před těch 17 let. Sedmé místo, určitě si vybavíte slavný film Milionář z chatrče. Nabitý hitem za hitem, to bylo spousta skvělých písniček, jedna z nich byla i tahle.

0: J-Ho, název a A.R. Rahman a Pussycat Dolls. U nás v hitparádě před 17 lety 7. místo. No a pojďme na vítěze. 28. květen 2009 je den, kdy hitparádu tady u nás vyhráli Jonas Brothers Hit Tonight. Pojďme si i ten připomenout.
1: Evropa 2 Music Chart. Hudební spát.

Evropa 2 a hit paráda Music Chart a na šestém místě Eva Farná a Miraj. No, letí to. Už první pětice před námi a tu dneska otevře, můžu to už prozradit, nejúspěšnější novinka z minulého týdne a jestli se tahle informace donese až za moře, tak budou mít holky radost. Dvě dámy, dokonce se nebojím říct, minimálně v tom jednom případě určitě Madonna totiž a Sabrina Carpenter, tak se dnes takhle krásně umístili na pátém místě, jak říkám, nejlepší umístění, co se týká novinek z toho předešlého vydání hitparády. No a ještě nás čeká ale novinek vlastně víc, protože teď je tady taky novinka mimo soutěž druhý future hit toho dnešního vydání a já jsem určitě jako spousta posluchačů, dalších lidí žil v domnění, že Avalon Rockstone bude jeden člověk, že to bude třeba jméno nebo to bude umělecké jméno někoho, jednoho a ve skutečnosti jsou to, představte si, dva. Valentin Hogwerf, to je DJ a producent a zpěvák z Amsterdamu, ten si právě říká Avalon, a Emil Vogel, německý producent a skladatel a multiinstrumentalista, to je slovo, tak si zase říká Rockstone. Emil Vogel, mimochodem, asi pták, jestli to říkám správně, překládám Emil Vogel, no. Tak myslím, že Avalon Rockstone v obou případech mnohem lepší umělecké jméno nebo název pro duo. No a dali nám toho už spoustu, možná si vzpomenete Avalon Rockstone, tak to je taková ta sestava, co balancuje mezi popem, trance a melodickým technem. No a předpokládám, že právě v tomto duchu se ponese i jejich novinka, kterou teď nabízím mimo soutěž, skladba s názvem Vertigo. Za týden už to bude novinka soutěžní. Evropa 2 Music Chart. Future Hit.

Tohle je hitparáda Music Chart na Evropě 2 a tohle teď těsně vlastně pod medailovými pozicemi byly Car Sleepers a Gerald Clark. Čtvrté místo. Tak třetí, druhé, první za chvilinku. Mimochodem samozřejmě trošku zase se to tam proměnilo, protože

komedie, a nebo někdo naopak to má rád a bere to jako opravdu průřez tím, co v Evropě, a nejenom v Evropě, tam byl dokonce zástupce třeba Austrálie, tak to prostě vzniká. Bez ohledu na to, člověk musí respektovat, že prostě je tady nový vítěz Eurovize, vítězka úplně konkrétně, a je letos z Bulharska, což možná je dost asi nezvyklé, to možná čekalo opravdu málo kdo, že vyhraje zpěvačka Dara, celým jménem Darina Nikoléva Jotová, která si ovšem říká Dara, která v roce 2015 byla v bulharské verzi soutěže X Factor a vydala právě píseň Banga Ranga, se kterou vyhrála celou letošní Eurovizi. A jak jsem tak četl, tak Bulharsku z toho teď mají zamotanou hlavu, protože samozřejmě první dva, tři dny, možná týden oslavovali, že jako veliký úspěch, že spousta lidí třeba na druhém konci světa zjistí, že existuje Bulharsko na mapě Evropy. No jo, ale teď si uvědomili, že příští rok budou muset konat právě u nich v Sofii to velké finále, které třeba jenom v Rakousku stálo teď ve Vídni, když se to konalo, desítky milionů euro. Takže trošku se člověk říká, jestli na to Bulhaři budou mít, ale já jim věřím, oni to určitě dají. No a my si teď společně pojďme dát teda vítěznou píseň letošní Eurovize Dara. Evropa

0: Zajímalo by mě, jestli je někdo, kdo slyšel na Evropě 2 všechny hitparády od té doby, co se jmenují Music Chart, protože kdyby to tak bylo, tak nás slyšel 684krát. To je totiž dnešní pořadové číslo celkově. Jinak je to taky 21. chart roku 2026 a tady jsou její kompletní výsledky, než si dáme první místo. Pojďme začít od těch, co vypadly. Youngblood, Bibi Rexa, Faithless a Marco a Sebastian po 7 týdnech, Somber ovšem jenom po týdnech 2. A to jsou všechny ty 4 skladby, které jsou pryč. 4 skladby naopak míří do žebříčku. John Summit a Lavinia, novinka číslo 1, novinka číslo 2, Kygo a Khalid a Griffin, novinka číslo 3, Niall Horan a novinka číslo 4, to už je Noah Kahan. A budou se snažit dostat do top 20, ze které 3 písně dneska vypadnou, takže vlastně mají šanci dost velkou, že postoupí. 20. místo Giant Rooks, místo 19. Meduza a Henry Kamamil, Chinaski s novinkou na 18. místě, stejně jako Afrojack a Sia a David Guetta na místě 17. Two Colors, Sandro Cavazza místo 16. Harry Styles na 15. Na 14. místě Teddy Swims, Mimi Web potom 13. Místo 12. je pát týdne, z 8. na 12. spadly Illinium a Ellie Due, Timmy Trumpet a Oaks, další novinka úspěšná z minula na místě 11. Místo 10. až plch týdne z 18. pro Ale Farben a Reného Millera, One Republic na místě 9. Charlotte Gott 8. pro dnešek, místo 7. pak jsou Calvin Harris a Kesebien, po 7 týdnech právě ti nás taky opouštějí. Místo 6. obsadili Eva Farná a Mirai. Nejúspěšnější novinka z minulého týdne, to je nová věc od Madony a Sabrina Carpenter, dnes na místě 5. Car Sleepers a Gerald Clark, to už je 4. dnešní. UDG na 3. místě, bronzová medaile. Bronzová potom samozřejmě vždycky následuje stříbrná, tak na 2. místě se stříbrnou BTS, kteří se ovšem loučí po 7 týdnech. No a zlato na závěr, protože taky nás po 7 týdnech opouští, tak získala Tera. Yes. Takže zpěvačka nám uzavře tu dnešní hitparádu a uzavírám ji i já a vlastně vás vyzývám k tomu, aby už jste se podíleli na té další, to znamená za týden další chart nás čeká. Vy ten týden můžete strávit i u nás na webu europa2.cz, tam hlasujte určitě do top 20 i pro novinky pochopitelně. No a za týden se na vás budu těšit, ať už to bude ve čtvrtek nebo v neděli mezi 18. a 20. hodinou na Evropě 2 s nejprestižnější českou hitparádou z Music Chart na Evropě 2 s Bobem Švarcem.
1: Evropa 2 Music Chart.
2: Evropa 2.

0: Je neděle, lehce po 20. Evropa 2, Nasty Arny Vojtáno a naše brzda. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Hoši, já mám takový zážitek víkendový. Já jsem vystupoval na svatbě včera a to bylo v takovém jako statku a z okýnka koukal kůň. Hlava koně, jakoby kůň měl vystrčenou hlavu z takového okýnka.
2: Živej, normálně.
0: Ano, no, velikánský, obrovský. Já jsem se s ním šel pokecat a on měl mé kous.
2: Kam?
0: Do čepice.
2: Jo.
0: Do kšeltu. A jenom by mi jako sežral čepice, by udělal, jo, já to vyrazal. Já jsem se ale vyděsil teda jako.
2: Jo, a pocit?
0: No, vyděsil.
1: Jsem se vyděsil a pocit.

0: Ladíte Evropu 2, nedělní brzda na Stejárny Vojtáno. Policisté byli v Opavě zavoláni ženou, která zaparkovala v podzemních garážích a přišla ke svému autu a zjistila, že se do něj nedostane, protože to druhý auto je moc blízko.
1: Jo.
0: Je u toho fotka, která lecos napovídá, no bylo to tak, že ta žena zaparkovala blbě. Ona to dala prostě přes čáru, narvala to k tomu druhému autu a ještě je napováženou, že mohla vlíct přes polujezdce. Nicméně zavolala policajta a ty akorát řekli, zaparkovala jste blbě, tak naschle.
1: Parkovala přes čáru.
0: Přesně tak. Ale já teda zase se jí musím trochu zastat, že já to hodně nemám rád v těch podzemních garážích. Máte taky tu klaustrofobii?
1: Tam je vždycky otázka, jestli jsou to starý garáže, kde parametr byl o něco ještě uší.
2: Ano.
1: A dneska, když tam vedeš těma vagónama,
2: to je naprosto, ale i tak je to hodně jako pořád úzký.
1: Podle toho poznáš, jak seš na tom fyzicky, protože když vylezeš, tak buď máš špinavý tričko na břiše,
2: jo.
1: Nebo na prsou, anebo ve spodní části.
2: Nevím, jestli jste někdy...
1: To se mi nestalo nikdy.
2: Až tak, blízko. Jestli jste parkovali někdy v hotelu Thermal v Karlových Varech, kde parkovávám, jsou garáže.
1: To je dobře nechutný starý. Tam.
0: No to jo.
2: A tam jsou garáží, no ale jak jsou tam úzký ty místa pro ty MBčka, když se to prostě stavilo, tak tam je to ještě...
0: Jasně.
2: Ty garáže jsou tam ještě pořád. A tam se teda bojím, že to i třeba na mě chvilkama spadne. Jinak samozřejmě úžasný místo, ale ty garáže, to je tam teda masakr. Hmm. A hlavně kdo počítá ty zatáčky do těch garáží, to prostě... Někdy mám pocit, to prostě nemůže vyjít. Jako kdo si tam neštrých nárazníčkem, když tam zajíždíš.
0: Jo, a taky vidíš, jak jsou vždycky ty sloupky vojetý, že jo, u těch automatů a podobně. No takže si nebudem schazovat tady ženu, no, tak jí to prostě nevyšlo jedno.
1: My teda shodou okolností, jak mám ten druhý podnikatelský záměr, že máme parkovací místa a sklady, tak máme garážový dům a máme tam v něm i sklady. A ten sklad jako vyjde vždycky trošku dráž než parkovací stání. A jak jsou Češi kreativní, tak jeden člověk si koupil starýho favorita, toho tam přitáhl na laně, dal si parkovací stání a má v tom krámu zbíječky, rozbrusky, všechno to má narovaný.
3: Jakoby show. You were staring down disaster.

0: Evropa 2 na 257-488-88 v tento moment můžete volat, protože budete tím pádem součástí dnešního vysílání, alespoň teda čtyři slova, která nám nadiktujete. A my z nich složíme báseň, takže pojďte volat na 257-400-888. Abychom tomu dali i tak říkajíc čepici, tak máme tady nedělní chvilku poezie v rámci Brzdy a Evropy 2. A pokud jedete z chaty, nebo jste mimo chatu, ale jste zamilovaní, nebo máte jakékoliv téma, tak nám z toho můžete dát čtyři slova a my strašně rádi uděláme básně.
1: A připomínáme, že to můžou být slovesa, můžou to být nějaký nečekaný slova, můžete nám to udělat těžký, ale už tady na nás někdo bliká.
0: Ahoj! Jseš tam? Cože?
2: Halo, halo?
0: Jo, tak...
2: To se nepovedlo.
0: Je tam někdo, klidně můžete mluvit, jo, když zavoláte 257 400.
1: Je to lepší pro tu komunikaci, je to pro nás jednodušší.
0: 888. Hoši, teď to vypadá, že nám tady vygoustili linku a možná po delší odmlce bychom si tam ty slova mohli narvat sami. Dobře, tak zkusím ještě jednoho volajícího, schválně si bude mluvit. Ahoj!
3: Ahoj.
0: No a je to tady.
1: A mluví.
0: To je vždycky, když mi začne vyhrožovat, tak se to tady rozbliká jak na Vánoce. Jak se jmenuješ?
3: Radka.
0: Ahoj Radko, kam jedeš, odkud jedeš?
3: Já jsem v práci a rozvážím jídlo v Liberci.
0: Hezky. Jaké jsou tvoje silné stránky?
3: No, to nevím.
0: Asi dobře řídíš, předpokládám.
1: Já tam cítím skromnost jako silnou stránku teda.
3: Já jsem blondýna, no ženská, tak... to je za volantem vždycky nebezpečný.
1: A ta sebereflexe, takže tam to máš spoustu kvalit. Tak co nám tam hodíš za slova?
3: No, tak zkusíme třeba, když bylo to mistrovství, tak bruslení.
1: Mm-hmm.
0: Ano.
3: No, když uvážím jídlo, tak hambáč.
1: Hambáč, pěkný slovo, beru.
2: Jo, půjdu na hambáč. Za dveře.
3: Ty vado, tak zkusíme květinu a policajty.
2: Květinu, policajti.
1: Policajta ani květinou neuhodíš.
3: No, ale květináčem jo.
1: Aj.
0: A radši by si měla květinu nebo policajta?
3: Květinu.
2: Jo. Policajta s květinou. A Radka má dobrou náladu, se hezky směje. To málo kdo takhle krásně vysmátej.
1: Navíc v práci, ceníme.
3: No, tak zítra po jeden den volno jsem tu skoro celý týden, tak dobrý.
2: Dobře, tak si to užij.
0: Ale přejeme ti, aby se směla krásně a aby hambáč dorazil teplej.
3: Určitě, děkuju.
2: Nebo hetero, to je jedno.
0: Tak čau.
2: Čau. Evropa 2. Brzda. Jakoby show. Evropa 2. Evropa 2 uvádí Evropa 2 Comedy Tour a neb Brzda naživo. V zábavním parku, že budeš kuka na robota, jak metá salta a bojska je hop. Evropa 2 jede za tebou. Nasty, Arny, Vojtáno a Petr Říbal ti rozhýbou bránici už 24. července v amfiteátru Loket. Já napíšu mámě ještě. A ty budeš s Evropou 2 u toho. Zahraj si každý den o 4 lupeny na Evropě 2. Může to přijít kdykoliv. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Night. 24. července v amfiteátru Loket.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
5: Zpátky k muzice.

0: Evropa 2, nedělní brzda, Vojtáno, Arny a Nasty, a máme tady výsledek nedělní chvilky poezie, kdy Radka, která se nám dovolala, chce zanést do básně mistrovství hambáč, květinu a policajty.
1: Promiň, já tam mistrovství neslyšel, já tam slyšel bruslení, hambáč, květinu a policajty, ale asi je to jedno. No,
2: taky jsem slyšel, co slyšel kolega Arny.
1: Aha. Ale to nevadí.
0: No, to nevadí, tak já to zkusím s mistrovstvím, aby si tam strčil to vaše bruslení, jo?
1: Ne naše, ne. Radky.
2: Všech, to je všech.
0: Radko, co jsem?
3: Já jsem říkala mistrovství.
1: No, dobře.
0: Tak, když Radka veze hambáč, tak zatáčky bere jak mistrovství, v autě jí cinká lahváč, s tím, že se to nikdo nedozví. Pak ale cajti kořist vycítí, na káře si maják rozbliká, ona ale ví, že mají slabost na kvítí, tak rododendronem si to odpiká.
2: Jasně, kvítí, květina, berem, cajti,
4: cajti,
2: mistrovský bruslení.
4: Hambáč.
2: Hambáč si dal moc pěkně.
1: Kámo.
2: My jsme přísný, ale.
1: Ok, tak já jdu teda, jo. Takže, svalnatý policajt okouzlil Radku, donesl květinu, měl kozí bratku, koupil jí k večeři klasicky hambáče a pak to rozjeli a on si to natáčel. Radce se líbil moc, do rána neusli, ale nakonec nechce ho, protože nebruslí.
2: No, škoda, těsně. Dneska nesedím na zadku, na hambáč jsem pozval Radku. Potom bude bruslení, Radka totiž nelení. Taky beru květinu, myslím i na děti. Nu, snad neváže policista jsem a Radka je snad čistá.
1: Čistá? Ano.
0: Policista. Jo, policista.
1: Policista čistá.
0: Jo, jo, dobrý.
1: Jako to máš jako cajti vlajti.
0: No, nuhoši.
2: Nuhoši.
0: Takže jdeme dál.
1: Zdravíme Radku a mějte se pěkně.
5: Jakoby show. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Pane doktore, mívám šílený sny, kde mluví tygři a ještěrky, kosmický lodě lítají skrz prastarý hrady a meče se chovají jako Teslova inertní plynová výbojka. Je to se mnou zlý?
1: Ale není. Zajděte si do kina na Vládce vesmíru. Ti vás už vykurírujou.
2: Vládci vesmíru. Už za tři dny v kinech.
3: It just makes you sound a little very crazy.
2: Exkluzivně s Evropou 2.
4: Let's go. Sounds good. Real good. Yup.

0: come back to the ball girl one time. Nedělní brzda Evropy 2, Nasty Arny Vojtáno a máme tady fake news.
1: Ano.
2: Arny.
0: Předseda motoristů Petr Macinka se chce zlepšit v komunikaci s prezidentem Petrem Pavlem a zaplatil si kurz na certivity.
1: To bude, to bude dobrý. Otto Klempíř se v minulosti zúčastnil konkurzu na post ředitele divadla u hasičů, ale pohořel. Také chtěl být ředitelem Švandova divadla, ale nerozuměl Švandě. Dokonce se chtěl stát i ředitelem městských divadel pražských, ale ukázalo se, že neví, co je ABC a je to rokokot.
2: Tak a do třetice všeho dobrého, abyste byli v obraze. V zoologické zahradě se stalo neštěstí. Chovatel plazů byl zakousnut do rozkroku jedním z ještěrů. Údajně se jednalo o varlana obrovského.
1: Jau.
3: Jakoby Show. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2, nedělní brzda, Vojtáno, Arny a Nasty, hoši, jdeme do Anglie, tam je báječný příběh. Hele, žena ztratila svůj želvu, jo. Je to 8 měsíců zpátky.
1: Se jí odešla.
0: No, ale odešla, jo, no. ne jako, že už neexistuje. Prostě odešla, no. Nevědělo se, a teď ji našla po 8 měsících od 300 metrů dál, od domova, kde ona přežila zimu, veškerý predátoři prostě se jí vyhli nějakým záhadným způsobem.
2: Nestihli.
1: Tak ono v Anglii, ta zima je vlastně, tam je klima dost pořád stejný celý rok a no.
0: Teď se nás
2: zase zlepšuješ to, zlepšuješ to tý želvě. Že to jako, není zase takový výkon.
1: Nebylo to jako v Alpách.
0: Řekni mi, za 8 měsíců, že bys popošel 300 metrů a predátoři.
2: Zlatá želva.
1: Jsi blázen. Brzda. Evropa 2. A my, jakoby

0: Pokud nás právě teď posloucháte, tak posloucháte Evropu 2, nedělní brzdu na Stejarny Vojtáno a posloucháte náš Samofor, asi možná nejstarší rubriku brzdy. Nasty nám zadal téma koleno. Na téma koleno jsme se pokusili vymyslet vtip. Hoši.
1: Tak já to otevřu, jestli můžu.
0: Odpal to.
1: Pak pojedete do plných. Hele, koleno a křížovej vás jsou na baru.
0: No to jo.
1: A vidějí na parketu fakt krásnou holku. A koleno říká, hej, jo, to jako nějaký zahraničí.

0: Nebo odkud si myslíš, že křižák říká, to bude asi nějaká češka?
1: Krásný. Ta čeština stejně boží. Já bych pokračoval, Vojti, protože si myslím, že ty budeš mít nejlepší určitě samofor než já. Já mám zlej. Jsou lidi na cvičáku jako psim a najednou ten šéf, ten cvičitel tam hlavně slyší povely, tam někde zezadu, jo, nevidí tam úplně sedni. Slyší sedni, lehni, panáček, přines, klekni. Já počkej, co se tam jde...
0: Systém představil
1: se. Se tam jde podívat, říká, klekni, co to je za povel, prosím vás, teď kouká na toho majitele toho, říká, a nevidí úplně toho psa, říká, který pesy, prosím vás, umí kleknout. A on mu říká, tak to není pes. Je, pane faráři, to je ministrant, tak to mé pokračujte. A farář, pacička, dej tam pacičku. To mě pobavilo. Pardon.
2: Ne, kvalitní forza, to znamená, že jako baví samotného autora.
1: Ne, jenom autora.
0: Říkat psovi, dej tam pacičku.
2: Koleno, dobrý. Bejvalej MMA fighter, který je alkoholik, má manželku a
0: jsou všichni asi.
2: Ta má narozeniny a říká mu, hele miláčku, asi si zase zapomněl, já mám dneska narozeniny, máš pro mě dárek a MMA fighter, dostaneš loket a koleno.
1: Mně teď teprve došlo, že jsem tam neměl koleno. Ne, že jsem tam měl klekyní.
2: A pacičku. Ale mě, že pacičku, pane faráři.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. To, co tě čeká za šátkem června, není jen tak nějaký trs.

0: nebo latino.
1: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
0: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
1: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
0: Taneční skupina Roku.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s obyčkou na střeše.

0: Nedělní brzda je lehce za svojí polovinou, pár minut po deváté a máme tady svátky. Včera, dnes a zítra slavili a budou slavit Ferdinand, Kamila a Laura. Já začnu
1: Uvidíme.
0: Potkal jsem Ferdu, je králem nerdů, dal mi herdu, Ferdinanda jsem potkal, mi to nandal potkan.
1: Já tě pomstím, až ho potkám.
2: Po Kamile mi postel drzá, prý to nic není, byla drzá. Moc jsem jí nepochválil, říkám, tak schoď pár kil. To je jedno, jdeme dál, říkám, šup.
1: Oslavuje Laura, budu její laureát. Je to naše karma a já s Laurou auru rád.
0: To jo, hej, bo.

0: Evropa 2, nedělní brzda, Vojtáno, Arny a Nasty. Nevím, co jste našli vy v 6 letech, hoši, ale norský chlapec v 6 letech našel na školním výletě 13 let starý Skramasax. A tak, a než vám řeknu, co to je, no, tak mi řekněte, co si myslíte, že to je.
1: No, něco...
2: Hudební nástroj.
1: Aha, já bych řekl něco církevního.
2: Saxofon.
1: Skramaságo.
2: Kramaságonu.
0: Z krámu vytáh saxofon.
1: Já bych řekl nějaký ten církevní jako krucifix, něco norské.
2: Církevní krucifix.
0: Já nevím, co je krucifix.
1: No, sama ale... Motokros. Tak pojď, co to našel, ne, ten malej.
0: Je to věc, kterou se bojuje.
1: Jo.
0: Takže...
2: Nějaký meč?
0: Teda? Jo.
1: Jo.
0: Je to meč.
1: No, ježiš, klasický sakraklác.
0: Je to meč, východ Norska, ale Norové.
1: 13 let starý,
0: dneska třetí medaile, ten za, teda medaile za třetí místo a ještě k tomu...
2: Ještě k tomu našli tady starý
1: meč. Začínám být zmatený z tebe trošinku, takže...
2: Co jsme se dozvěděli v tomto vstupu? Ano, takže za prvý.
0: V hokeji na mistrovství světa Norsko v prodloužení dneska porazilo 3-2 Kanadu.
2: A zároveň mělo Norsko i takové štěstí, že norský chlapec našel starý meč.
0: Skramasax.
2: To nevymyslíš.
1: Skramasax. Kámo, to je masakr.
3: Jakoby show.

0: Nedělní brzda Evropy 2 na Stiarny Vojtáno je tady jakoby hádanka. Jakoby. Tak začněte někdo, já jsem rozhádaný teďka.
1: Dobrý den. Víte, co dělá zelenina v klubu?
0: Zelenina v klubu.
1: Přišla na chřest nového alba.
0: To je dobrý.
2: Tak jdeš, Arny, tak pojď.
0: Já se tady přiznám, že jsem ten výraz nevymyslel, ale ukradl jsem si ho, jo, ale...
2: Komu?
0: Lišce, ale je to vtipný. Já se vždycky přiznávám, Rostě občas mi dává ty, já jsem na to citlivý, na to autorství.
3: Pojď.
0: Víš, co nesmí udělat s jídlem malomocní? Nesmí ho přelepřit.
2: Nepřelepši, tohle lepše. Dobrý, zdravíme. Jaké jsou oblíbené hudební nástroje pornoherečky Lady D?
0: Hudební nástroje.
1: No, tuším.
2: Tak je to saxofon, varlany, trumpeting a harfak.
0: Varlany.
1: V pohodě to bylo. Děkujem. Anet Jakoby Show.
4: Nastav uši hvězdám na Evropě 2. Hey, what's up, Prague? This is Jeff. And it's Chuck from the band Simple Plan. And you're hanging out with us right here on Europe 2.
5: This is Tom Grennan. I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love it for you. Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europa 2.

0: Evropa 2 po Bruno Marsovi nastupuje jeho revival a to je Arnis se svojí otázkou, tečka za větou.
1: Ano.
0: A teď je to na tobě.
1: Otázka má jenom dvě slova, je jasná a já budu vděčný za vaši upřímnost i za našich posluchačů, kteří třeba to téma rozvinete v autech nebo doma.
2: No.
1: Je to jednoduchý. Je to jednoduchý.
0: Ano.
1: Sledujete porno?
0: Ne, 4 roky už jsem neviděl.
1: To bylo jasný a věřím ti to.
2: Mrknu se. Věříš mi to?
1: A teď vyndejte noťa, jsem si měl na vaše prohlížeče, historii. 4 roky, to je, že to víš takhle, jak dlouho přesně.
2: Takže to bylo jako ve formě skoro závislosti, že bys řekl.
0: Ne, to zase
2: že si takhle počítáš. Já si počítám, jak dlouho nepiju, víš, že mi to přijde podobný.
0: Nepiju nějak hodně aktivně od 23, ale ne tak dobře jako ty. Ty jsi úplně čistý.
2: Já dobře nepiju, no.
0: Ty dobře nepiješ.
2: Počkej, pojďme to ještě hodit na Arnyho.
1: Co?
2: No tu otázku.
1: To porno.
2: No.
1: Občas juknu.
2: Jukneš, jo.
1: Ale teď už věřím, fakt jako věřím. Hodně málo, úplně jako třeba jednou za měsíc.
0: No, tak jako,
2: to je blbý, jo, přesně, aby si z toho nevypadl.
0: Já v tom chci ještě pokračovat.
2: Pokračuj.
0: Jo?
1: Tak si to pust.
2: Ne. Teď se budu ptát, a jaký?
1: Jaký? Já takovej lehký nadstandard.
2: Počkej. Co to znamená?
1: Ne, žádný jako...
2: Žádný brutál teda
1: ne, nechutné. Ne, jasný. ne, nejde to, myslím si, přes čáru, nějaký standardní nejde, fantazie.
2: Přes čárku.
1: Přes čárku.
2: Přes čárku to nejde.
1: Nevím, takový líbí se mi sloni se psem.
2: No, to je v pohodě.
1: Ne.
0: No, dobře, tak když jsme u těch závislých. Vojtáno, kolik nepiješ let?
2: 8.
0: 8 let. Arne, ty teď taky nepiješ?
1: Já dost nepiju, já třeba jednou za čtvrt roku si dám teď, jako.
0: Jsem takový, no. Ne úplně závislý, jsem přemýšlel, na čem jsem na pohybu jsem závislej, to jo,
1: no.
0: Ale to...
1: Tak já mám závislost nezdravou jednu, to víme a...
2: To souvisí s tím sexem, je to kouření.

0: Evropa 2, teď se tady bavíme o tom, jak bohatý máme slovník. A já se chci zeptat, hoši, jestli jste přišli na poslední, za poslední půl rok třeba na nějaké nové slovíčko, které zakomponováváte do své mluvy.
1: Ale to nevím, ale pamatuju si jedno ze střední, co nikdy nezapomenu a přesně nevím, co to je. A to je poměrná permeabilita vákua.
0: Aha.
1: Tady ten pojem.
2: Co bylo to druhé slovo?
1: Permeabilita.
2: No, tak to slyším dnes poprvé.
1: Já taky.
2: A nedozvím se, co to znamená.
1: Teda já to neslyším, já to nevím. Já si jenom pamatuju ten, a nevíš, ten název. Nevím, co to je.
0: Co to máš ty?
2: Člověče, nevím, co tak jsem jako pochytil za poslední dobu.
1: Ale já pochytávám
2: dobu.
1: Jako výrazy, jako beru.
2: Já spíš takový ty mladý, co jim nerozumím, jo, a takový ty Delulu a tohle, tak už to trochu se v tom vyznám, no.
1: Delulu, jo.
2: Delulu, no.
1: To je jako co Delulu?
2: To je jako, že seš mimo, jako já to si jsem to překládám jako delusional, jako, že seš mimo prostě.
1: Jsem Delulu, jo. Když o mě někdo řekne dědulu, tak jsem Delulu.
2: Jo, přesně.
0: Já mám jedno, to jsem si zapamatoval, to mě naučil kolega Andrew, a to je onomatolálie.
2: Mm-hmm. To zní jako...
0: nezní to.
2: Ne, to zní jako ne.
0: To je
2: nezní.
0: Jako opakování slov.
1: Mm-hmm. On Andrew je trošku Delulu, to si to povídá.
3: Jakoby show. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2, nedělní brzda a je zde loučení na svátek Kamily. Kamila má poslední 2 hodiny a 12 minut, kdy může slavit svůj svátek. Hoši, aktuální stav jenom, kdo sleduje hokej, mistrovství světa, tak po druhé třetině v boji o zlatou medaili Švýcarsko-Finsko, strašná přestřelka 0-0. To je tvrdý.
1: Kdo dával?
0: Přál bych to Švýcarům.
1: Jo?
0: Dlouho na to čekali, jestli se nepletu jejich přední hokejista, který bohužel ukončil své působení v reprezentaci loňským rokem, byl ten Anvil, tak jmenoval, a tomu jsem to strašně přál, protože to byl takový ten, to byl jakoby červenka ze Švýcarska.
1: Švýcarský červenka.
0: No tak jenom, aby jsme byli i v tom sportu. Co sledujete vy za sport? Protože nevím, jestli jsem vás tady tím úplně oslnil, tady tou informací.
2: Já sleduju hokej, když to dává smysl.
0: Dobře. A mimo jiné, sledovali jste našeho tenistu Menšíka, který po 4 hodinách a 41 minutách téměř jako, když vyhrál, tak upad v křeči. Ježiš, na záda.
1: Já jsem to chtěl sledovat, ale nedávalo mi to smysl.
0: Takhle. Jako dělali jste někdy něco 4?

0: Pane doktore, mívám šílený sny, kde mluví tygři a ještěrky, kosmický lodě lítají skrz prastarý hrady a meče se chovají jako Teslova inertní plynová výbojka. Je to se mnou zlý?
1: Ale není. Zajděte si do kina na Vládce vesmíru. Ti vás už vykurírujou.
2: Vládci vesmír. Už za tři dny v kinech.
3: It just makes you sound a little very crazy.
2: Exkluzivně s Evropou 2.

Evropa 2 Music Chart. Music Chart. Evropa 2 uvádí nejprestižnější hit parádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa 2 CZ.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105,5 FM.

0: hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
1: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, prostě tam budete čekat.
2: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
3: Měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
2: Přečíst to podle mě dokážu.
4: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
5: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
6: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
4: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
7: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
0: Evropa 2, kde to stojí?
8: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
7: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
0: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: I guess you moved on really easily.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: Naše pravnoučata neuvěří, že jsme na takovýhle úlety chodili do kina.
1: Na tohle se připravuju roky.
0: Biják tak ulítlej, že ulítlejší už ani bejt nemůže.
2: Jsme zpátky!
0: Je prostě trochu děsnej.
2: Proč jen trochu?
0: Děsnej biják Scary Movie 6.
3: Matroš.
0: Už za 3 dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropy 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: take them back to the ball girl one time.
1: Vyves s Evropou 2 partu na festiák. Když si tento týden denně okolo oběda pohlídáš na Evropě tenhle song a zavoláš nám, odměníme tě 4 lupenama denně na nejpohodovější festiák se skvělým jídlem a velkým bazénem. Přihazujeme i plac pro stan zadara. Fingers up! 19. a 20. června v Mohelnici. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Pane doktore, mívám šílený sny, kde mluví tygři a ještěrky, kosmický lodě lítají skrz prastarý hrady a meče se chovají jako Teslova inertní plynová výbojka. Je to se mnou zlý?
1: Ale není. Zajděte si do kina na Vládce vesmíru. Ti vás už vykurírujou.
2: Vládci vesmíru. Už za dva dny v kinech.
3: It just makes you sound a little very crazy.
2: Exkluzivně s Evropou 2.